Jaderná elektrárna Dukovany nabídne i letos noční prohlídky. Během 4 zářijových pátečních večerů si budete moci třeba potně prohlédnout návštěvnické centrum, strojovnu, turbosoustrojím a

mít se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s

0: Užíváte si stále hit za hitem, to je dobře, Jarek přeje krásný poslech a společně s Petrou se jdeme podívat na varhany, které teď dostávají samozřejmě pěkně údržbu, jak tomu bývá v létě. No, které prozradíme.
1: Varhany v brněnském besedním domě mají 5 pater a 4000 píšťal. V těchto dnech je rozebírají a čistí varhanáři. V píšťalách se usazuje prach, který ovlivňuje zvuk varhan. Besední dům je sídlem Filharmonie Brno. Varhany se při koncertech rozezní několikrát za sezónu. Využití mají také při edukačních programech.
0: Tolik tedy varhany, které rozhodně budou krásně znít a hrát a pokud se vydáte na koncert, věřím, že si to užijete. Užijte si teď ale další hity. Máme je pro vás na Krokodýlu. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

I and I to everyone.

Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Je dobré mít s kým usínat. S krokodýlem do pelíšku. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Yes. Papel, come on. Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

5.30, to je přesný čas, a vy posloucháte Radio Krokodýl. Dobré ráno, dobrý den, začínáme společně poslední prázdninový týden. 35. v roce 2026. Máme pondělí 24. srpna a Bartoloměj dneska slaví svůj svátek. Tonda Kala přeje dobré ráno. Katka už je tady taky, samozřejmě, jak jinak, chystá zprávy na 6. hodinu. Kdybyste chtěli netka si vzpomenout na nějakou zásadní událost nebo na někoho připíjet, jako na rozky, třeba po ránu, to panáček, známe to, třeba hrečka Marie Málková dneska slaví 43. narozeniny. Pokud v téhle chvíli vyrazíte na silnice, neměl by vás potkat snad žádný problém, žádný se k nám zatím nedostal v podobě nějakých nehod kolon. Předpokládám, že s přibývajícím provozem se to bude měnit. Jako není tam úplně teplo, máme tam nějakých 13 stupňů, ale to je v Brně. Třeba takový Dobronín, kousek od hlavy, ten hlází pouze 5 stupňů nad nulou, a to není moc. Jinak to dnešní počasí probereme trochu podrobněji během chvilky. No a víkend, ten předpokládám, hodnotit budeme jak my tady u nás, a taky vy v práci s kolegy a tak dále. A doufám, že ten víkend se vydařil přesně tak, jak měl. Doufejme, že to bude i stejné dneska, zítra. Zkrátka dobře, že jste v pohodě a v pohodě budete. Dobré ráno, dobrý den. Krokodýl.

0: Žiju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Dobré ráno Brno a celá jižní Moravo. Rádio

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 3 minuty a bude 6:15. Přejeme dobré ráno, jak to vypadá venku. V Brně máme 13,5 stupně, Břeclav hlásí 11, Vyškov 10. Chladno je poměrně dost tady v Bystřice nad Bernštejnem, tam mají jenom necelých 7 stupňů, ale třeba ve Žďáru nad Sázavou tam mají jenom 6,5. Odpolední teploty u nás na Moravě mezi 24 až 27 stupni. Očekává se polojasno až skoro jasno. Pršet dneska nebude, ale to by mělo zítra během dopoledne. Tak uvidíme. Dobré ráno.
2: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
1: Nechoď do té vody!
2: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
3: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
4: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.

0: 5 hodin a 59 minut, to je čas, kdy ladíte Radio Krokodýl na začátku 35. týdne v roce 2026. Pondělí 24. srpna máme dnes a dnes také startuje poslední prázdninový týden.
1: Neříkej to.
0: Ale je to tak zkrátka. Ze studia Krokodýla dobré ráno přeji Katka Horáková.
1: A Tunda Kala, krásné pondělní ráno. Máme první dnešní zprávy. Policie vypátrala mentálně postiženého muže z Brna, je v pořádku. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 6. Jennifer Lopez, David Guetta. Kate Ryan a taky budou Mirai. Dnešní počasí bude jasné až polojasné, večer bude přibývat oblačnost, zítra dopoledne možná nějaký déšť a dnešní nejvyšší odpolední teploty příjemné 24 až 27 stupňů. V centru Brna máme zatím pouze stupňů 13.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 6, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policie v sobotu večer vypátrala 30-letého mentálně postiženého muže z Brna, po kterém pátrala. Neutrpěl žádné zranění. Muž je mentálně na úrovni malého dítěte, mohl proto být v ohrožení.
2: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
1: Do Lužic se po 12 letech vrátilo sochařské sympozium v rámci přeshraničního projektu Od modelu k soše. Tam tvoří dvě sochařky z Moravy a dva umělci ze Slovenska. Před zraky kolem jdoucích dokončují díla, jejichž podobu nejprve připravili pomocí digitálního modelování.
2: Rádio Krokodýl. Jihlavsko.
1: Při nehodě na Jihlavsku zahynul včera ráno řidič motorky. Lidé ho nalezli v úseku mezi Zdeňkovem a Novou Říší i s motocyklem mimo vozovku. Přesnou příčinu tragické události policisté vyšetřují. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Polsku vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Jako první Češka zaběhla tuto nemistrovskou distanci pod 630 sekund. Dosud nejlepší český výkon Heleny Fuchsové vylepšila o 68 setin.
3: Čtyři růže, 8 píp stále v akci. Nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu. Mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. Čtyři růže, ve Veří 32.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Informace odtamtud má pro nás Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Dejte pozor, v Brně v Jedovnické ulici u křižovatky s Novolíšenskou. Narazil tam osobní auto do svodidel a provoz omezuje částečně. Na cestě od Břeclavy na Mikulov na příjezdu do Sedlce bourala dvě osobní vozidla. Projíždí se tam kyvadlově. A se zdržením v přerušované koloně počítejte na silnici 50 na cestě od Uherského Hradiště do Brna mezi Slavkovem a Holubicemi. Pro Rádio Krokodýl z globální stránce Kuktel.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 2,5 minuty po 6. hodině raní.
1: My vám přejeme krásné ráno a protože už příští týden v úterý to začne, jo, jo, tak my hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Podrobnosti v této hodině, buďte s námi.
2: Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena pacienta k ošetřujícímu lékaři. A to se rozumí, pane doktore, že manžela nijak nerozruším. Já budu rozumná. Já jen chci, aby napsal poslední vůli.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin a 10 minut, pojďme se podívat na 24. srpen do historie. Například v roce 1290 před hradbami hradu Hluboká byl popraven český šlechtic z rodu Vítkovců Záviš z Falkenštejna. Můžeme také mrknout třeba na rok 1940, kdy v Lidových novinách vyšla krátká povídka Můj sluha Saturnin od Zdeňka Jirotky. V roce 1978 Ondřej Stavinoha a František Polák vyhodili do povětří sochu Klementa Gottwalda na náměstí v Příbrami. A v roce 2006 byla Česká republika středem astronomického kongresu. Ano, vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze schválili novou definici planety, v čehož důsledku bylo Pluto, nebo ta planeta Pluto, přejmenována a překlasifikována jako trpasličí planeta. Co zmíníme ze světa, třeba rok 1572, kdy proběhla Bartolomějská noc, vraždění ignotů ve Francii. Můžeme také zmínit třeba rok 1814, kdy Washington DC byl vypálen britským vojskem během britsko-americké války. V roce 1995 americká společnost Microsoft uvedla na trh nový operační systém Windows 95. V roce 2018 Mark David Chapman, vrah Johna Lennona, se již po desáté dožadoval propuštění z vězení. Soud jeho žádost opět zamítl. Kdo pak dneska slaví narozeniny? Tak máme tady známého moderátora Jana Rosáka. Ten dneska slaví 79. narozeniny. Herec Rupert Grint, ten dneska slaví narozeniny 38. Už jste zkontrolovali, kdo dneska slaví svátek? Je to Bartoloměj a také Natáhel. Pranostika, tak těch je tady na dnešní den hodně. Ta klasika od svatého Bartoloměje. Bartoloměj je, slunce již tolik nehřeje. No, dívám se, že v pátek by ty teploty opět měly být něco přes 30 stupňů, takže chladná rána, ano, ale odpoledne ještě léto. Pokud něco slavíte, mi gratulujem. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Hajaneka na Krokodýlu 19 minut po 6. hodině, kdy se nám ještě nezačalo oteplovat. Naopak, před chvilkou tam bylo 13,3, teď máme 12,7 stupňů v centru Brna. Ve Vyškově necelých 10, Břeclav hlásí 11 stupňů, Dobronín kousek od Jihlavy hlásí necelých 5 stupňů. Odpoledne bude ale výrazně teplej, má být 24 až 27, očekává se polojasno až skoro jasno. A teď Katka.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Důkazy o umístění takzvaného čamrdářství, tedy neregistrované dílny na výrobu knoflíků, odhalili odborníci při výzkumu předcházejícímu stavbě bytového domu v Táborské ulici v Brně Židenicích. Dílna na místě zřejmě působila na přelomu 19. a 20. století. O uplynulém víkendu na českých silnicích zemřelo minimálně 7 lidí. Jde tak o jeden z nejtragičtějších konců týdne tohoto roku. Podobně tragický byl i víkend před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Oba české vrtulníky, které v sobotu odletěly do Srbska, aby tam pomohly s hašením požáru v přírodě, se včera zapojili do akce. Pomáhají hasit v chráněné přírodní rezervaci asi 60 km východně od Bělehradu. Fotbalisté zbrojovky Brno v 5. kole první ligy zvítězili v Teplicích 2-0. Dvěma góly rozhodl záložník Antonín Vaníček. Nováček soutěže má na kontě 7 bodů a v tabulce je zbrojovka 7. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
0: 10 minut a bude 6:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
1: Rádio Krokodýl.
5: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
6: Káťo, jedeme do Olympia parku.
7: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
6: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
7: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
6: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
7: Proto pojedeme do Olympie Brno.
8: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
10: Vytvořeno s použitím AI.
11: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále se

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 31 minut k tomu. Za týden touhle dobou bude už muset být, předpokládám, všechno připraveno.
2: Přesně tak, protože příští úterý startuje první školní den, no a poprvé půjde několik prvňáků do školy a my samozřejmě jako každý rok hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl a vítězi připravíme den, na který jen tak nezapomene.
1: Protože dostane výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou, ho s plnou parádou odveze do školy naše krokohlíka. Jak se přihlásit?
2: Napište nám na e-mail studio@krokodil.cz jméno prvňáčka, odkud je, taky krátký příběh o něm, na co se do školy nejvíc těší a proč by právě jeho měla s celou rodinou doprovodit do školy krokohlídka. A nezapomeňte přidat telefon na vás.
1: Krokodil vybere prvňáčka, jehož příběh nás nejvíc zaujme, tak pište na studio@krokodil.cz.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Jakub.
3: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Dejte pozor, v Brně v Jedovněcké ulici u křižovatky s Novolíšenskou. Narazilo tam osobní auto do Svodidel a provoz omezuje částečně. Na cestě od Břeclavi na Mikulov na příjezdu do Sedlce bourala 2 osobní vozidla. Projíždí se tam Kyvadlově. A se zdržením v přerušované koloně počítejte na silnici 50 na cestě od Uherského Hradiště do Brna mezi Slavkovem a Holubicemi.
1: Pozor, tak jdete na Světavsku v Boršově, kde havarovalo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. Projíždějte opatrně.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6,5 minuty po půl sedmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, proč bereme léky.
3: Protože aby jsme byli zdravé.
4: Aby jsme se dřív uzdravili.
5: Aby jsme neměli žádnou nemoc.
6: Protože nechtěl být nemocný.
7: Třeba když chcou brát léky, tak třeba nebudou mít rakovinu.
1: To jsme skončili nehezky, budeme pokračovat veselé. Testovací otázka. Ze kterého filmu je Spolkni prášek?
2: Ježiš, tak to nevím.
1: Vůbec nevíš?
2: Ne.
1: Úplně symbol. 90, ne, to byl ještě totalitní film. Sex Mise, polský film.
2: Ježiš, tam... tak to vůbec nevím, jestli jsem někdy viděla, ale slyšela jsem o tom. Jo. Ten název znám. No.
1: Ano, byli tam nahý ženský.
2: Je mě to jasný.
1: Proto si to pamatuju.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
8: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
0: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Dar.

0: Ano, sbor na Krokodýlu 3,5 minuty před 6:45, kdy máme v centru Brna 12,5 stupně, ve Vyškově 9, Břeclav hlásí stupňů 11, Jihlava stupňů 6 a Žďár Sázavou taktéž 6 stupňů. Odpolední teploty při polojasné až skoro jasné obloze budou příjemné 24 až 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Botanická zahrada Mendelovy univerzity v Brně chce lépe hospodařit s vodou. Uvedla proto do provozu digitální systém, který umožňuje sledovat a řídit využívání vody v areálu či odhalovat případné úniky. Škola plánuje například i vlastní vrt. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Předsedat by měl buď ministr zemědělství Šebestián nebo ministr životního prostředí Červený. Komise bude řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů. Kanada se dostala do obchodní války se Spojenými státy, neboť byla napadena. Podle agentury Bloomberg to v souvislosti s krachem obchodních jednání, následným uvalení amerických cel a kanadskými protiopatřeními prohlásil kanadský premiér Mark Carney. Úřadující mistr světa Formule 1 Brit Lando Norris vyhrál velkou cenu Nizozemska a získal druhý triumf za sebou. Velká cena byla po druhém kole přerušena kvůli těžké nehodě Maxe Verstappena z Red Bullu. Vyvázl bez zranění, neúspěšně se ale rozloučil s domácím závodem, který vypadne z kalendáře F1. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
4: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Vyhrajte s extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.

0: Vyberte si nové povlečení na mkluškoviny.cz ještě dnes.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: No je to nejlepší po ránu.
3: Aj.

0: Despacito.
1: Dámy a pánové, blbec nakonec.
2: 11 minut a bude 7, dobré ráno.
3: Pěkné ráno a přesouváme se do Hodonína, kde nás sledíte na frekvenci 95,4 FM. Podezřelého řidiče si tam v Brněnské ulici všiml policista a rozhodl se ho zkontrolovat. Lustrací zjistil, že řidičské oprávnění tento muž nikdy neměl, ale co měl, byl zákaz řízení. No a navíc dechová zkouška ukázala 1,38 promile alkoholu. Muž nejprve tvrdil, že vypil 2 piva, později ale přiznal, že den předtím vypil piv 12 a k tomu si dal i rum. A tak skončil v rukou policie a případ teď míří k soudu.
2: Mě by zajímalo, jak vůbec může policista zastavit někoho bez řidičského průkazu, navíc se zákazem řízení. Znamená to, že ten...
3: Asi jel víckrát.
2: Asi ten lump je větší lump, než jsme si mysleli.
1: Radio Krokodýl. Hit za hitem.

nám vždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

spojení, oči se v louže promění a já tě hledám. Vidím tě dál a jindy blíž, bude to dobrý, uvidíš. Umru s voskem

0: Erik Pritz, Kolonmí, tady na Rádiu Krokodýl, půl minuty před 7 hodinou raní. Je tady Katka, která má nachystané další zprávy. Dobré ráno.
1: Hezké pondělní ráno. Soud bude dnes rozhodovat o vazbě pro Tomáše Jiříkovského. Podrobnosti ve zprávách.
0: Po 7 David Guetta, Alphaville, Ava Max. Cher. A taky za 100 let. Kdo ví, co bude stát za 100 let. V centru Brna máme 12,5 stupně, Vyškov hlásí 9, Břeclav 11, odpolední teploty při skoro jasné až jasné obloze budou 24 až 27 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Krajský soud Brně bude dnes na
2: nedělním
1: zasedání o vazbě pro Tomáše Jiříkovského, který je v ní v souvislosti s bitcoinovou kauzou už více než rok. Státní zástupkyně ve věci nedávno podala obžalobu, soud tak musí o dalším trvání vazby rozhodnout nejpozději do 30 dnů.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Ředitelství silnic a dálnic zahájí stavby za téměř 400 milionů korun na silnici první třídy číslo 43 u Černé Hory a Závisti. Přeložka má narovnat nebezpečné zatáčky a usnadnit předjíždění. Nový most u Závisti zajistí bezpečný průchod pod rušným tahem. Část motoristů však investice kritizuje.
2: Rádio Krokodýl, Žďársko.
1: Křižanov se chce zbavit znečištění po letité kovovýrobě v centru, které se spodní vodou dostává lidem do studní. U bývalého areálu Metal Impulse udělají odborníci sérii vrtů, do nichž bude vháněna čistá voda a pak odčerpávaná a na povrchu čištěná. Prováděn tam bude zároveň další průzkum. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3 na sety. Po dvou výhrách utrpěli ve skupině B první porážku. Češky v tabulce skupiny B klesly na druhé místo a zítra je od 19 hodin čeká Ukrajina.
3: Laguna. Meníčka jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Vyrážíme na silnice, slovo má Kuba.
4: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna po Vídeňské ulici od Pohořelic před nájezdem na D1 blokuje jeden jízdní pruh osobní vozidlo s poruchou, doprava tam zpomaluje. V obou směrech vázne provoz na ulici Zvonařka u Dornichu. Ucpává se příjezd do Brna po Bratislavské D2 momentálně od 3. kilometru. A pozor na 175. kilometru dálnice D1 za Brnem do Prahy, kde bouralo osobní auto. Očekávejte už téměř 4-kilometrovou kolonu. Provoz je omezený výrazně. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánc jako Tilšar.
0: Kubo, děkujeme. Jinak po té jedničce ve směru na Prahu už je zdržení kolem Ostrovačic na zhruba nějakých 20 minut, tak s tím počítejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 7 hodině raní a na Krokodýlu budou ve hře, nebo bude ve hře chvilku voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika.
1: Budeme soutěžit s brněnským Hantecem už za pár minut, buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Já bohužel nemůžu zaplatit tenhle měsíc za byt. No počkejte, ale minulý měsíc jste říkal totéž. No a nedodržel jsem snad slovo?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 10 minut tomu na Krokodýlu je připraven voucher v hodnotě 300 korun na pizza Bombastika už pětkrát v Brně.
2: No a pokud máte zájem, voláte hned teď studio Krokodýla 603 103 103 a pokuste se odhalit, na co se dnes Žanek ptá.
1: Tady je ta otázka od Žanka.
3: Gomity, co to znamená, když sajtna vaří radovanec?
1: Sajtna vaří radovanec, co to může být? Radio Krokodýl, dobrý den.
4: Ahoj, tady Pavla z Brna.
1: Ahoj Pavli, jaký byl víkend?
4: Celkem to ušlo. Mám roční holčičku, tak jsme byli v zoo, v Lama centrum tady na Hádech, tak to bylo parádní.
1: Tak to je krása. Prosím tě, víš, co to znamená, když sajtna vaří radovanec?
4: Sajtna vaří radovanec. Máte tam nápovědu?
1: Máme. Jednou to tam zazní. Poslouchej dobře.
5: Není to sládek, ale že na co vaří pivo. Takže sladkyně.
6: Sajtna, to bude něco jako buď sedět židle, nebo něco takového. Vaří radovanec. Sedíš na záchodě?
7: Tchýně vaří svatební oběd.
8: Nevím, jaké dobré jídlo někdo vaří. Třeba manželka vaří dobré jídlo.
9: Společnost se baví.
1: Jednou to tam zaznělo.
2: A můžeme napovědět, že se záchodem to nesouvisí.
4: Manželka vaří dobré jídlo?
1: Ne, ještě jednou to zkusíme.
2: Byl to na konci?
1: Na úplným konci to bylo.
4: Tak asi nevím, do toho
1: byla
4: tady malá,
1: takže... Jo, takhle. Něco s partou to má.
4: Sajtna vaří radovanec, něco s partou?
1: No ano, něco s partou to má společného, takže sajtna parta vaří radovanec.
4: Vaří jídlo?
1: Ne, s vařením to opravdu nemá vůbec nic společného.
2: Ne. Radovanec, co by mohl být radovanec?
4: Šlaj z muchálku znám, radovanec přemýšlím.
1: Poprosíme nějakou odpověď.
4: Parta slaví, nějakou oslavu.
3: Když sajt naváří radovanec, tak to znamená, že se skupina lidí raduje.
1: Vy taky můžete vařit radovanec.
2: Ano, taky se můžeš radovat.
4: Tak. No teda, tak jsem to tam dotlačila.
2: To teda.
1: No, jak kdo, my jsme tlačili víc. Není zač, gratulace.
2: Hezký den.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Je 7 hodin a 19 minut, vy posloucháte Radio Krokodýl a počasí, co se týče teploty, se konečně začíná dostávat směrem vzhůru. V Brně máme 13,2 stupně. Ve Vyškově 10, ve Žďáru nad Sázavou jenom stupňů 6,5 a v Břeclavi 11,5. Odpoledne by mělo být polojasné až skoro jasné a teploty 24 až 27 stupňů.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Moderní počítačové hry mohou podle vědců podpořit sociální interakce mezi dospívajícími. Liší se to však podle pohlaví. Zatímco chlapci často z interakcí těží, dívky mohou zažívat vyšší míru osamělosti a depresivní nálady. Vyplývá to ze studie, kterou vedl David Lacko z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Vláda dnes projedná změny v penzijním spoření. Podle návrhu zákona o doplňkovém penzijním spoření by se měla pro mladé klienty od příštího roku zvýšit podpora. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Lidé v Anglii, kteří potřebují okamžitou péči v souvislosti s psychickými problémy, budou mít v blízkosti svého bydliště přístup ke specializovaným centrům bez nutnosti předchozího objednání. Vláda plánuje otevřít 100 nových center v knihovnách či bankách. Hokejisté Komety Brno ovládli Dolomiten Cup v Itálii. Ve finále zdolali 3-2 švýcarský Zug. Tým kouča Libora Zábranského tak v přípravě na novou sezonu vyhrál i třetí duel. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Sunny Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sunny Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. Sunnydayfest.cz.
9: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
10: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
11: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu.
1: Ano, každý všední den vyrážíme mezi vás a osvěžujeme vás. Čím pak?
2: Mám pro vás probiodrinky brněnské firmy Bale 21 a taky se můžete nově vyfotit s naším krokodilím maskotem.
1: Kdybyste chtěli, stavte se dneska odpoledne v Řečkovicích, tam vás budeme osvěžovat zadarmo.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na příjezdu do Brna po Vídeňské ulici od Pohořelic před nájezdem na D1 blokuje jeden jízdní pruh osobní vozidlo s poruchou, doprava tam zpomaluje. V obou směrech vázne provoz na ulici Zvonařka u Dornichu. Ucpává se příjezd do Brna po Bratislavské D2 momentálně od 3. kilometru. A pozor na 175. kilometru dálnici D1 za Brnem do Prahy, kde bouralo osobní auto. Očekávejte už téměř 4-kilometrovou kolonu. Provoz je omezený výrazně.
1: Tak ta kolona se nám prodloužila celkem značně. Je to v podstatě od Kývalky, od nějakého 182. kilometru a naberete tam určitě nějakých 20 minut.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl osmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, proč ženy používají voňavku.
3: Protože douža holkama tak plata musí být voňavý.
4: Protože aby voněli.
5: Aby hlavně nesmrděli.
6: Aby chlapů nesmrděli jako nohy.
7: Když jdou chlapi s ženskýma na rande, tak se musí navonět. Abych strašně voněli.
8: Já jsem se jenom přivoněla.
1: No, jsme si přivonili, hezky to vonilo. Hele, když jdeš někam s holkama, jako si sednout, volíš podle toho parfém, když jdeš s holkama?
2: Ne, nebo... já vždycky jenom podle toho, na co mám zrovna náladu. Podle nálady, na jo. Kterou vůni prostě se cítím.
1: Dobře, a z kolika parfémů vybíráš doma?
2: No, mám jich víc.
1: Pozdravuj manžela a jeho peníženku.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
9: No je to nejlepší po ránu.

0: Tak tohle byl George Harrison tady u nás na rádiu Krokodýl 4 minuty před 7:45, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tunda předpověď počasí.
0: V Brně už máme skoro 14 stupňů, to samé hlásí Vyškov. V Břeclavi tam mají jenom 12,5, Znojmo hlásí 11,5, Žďár nad Sázavou hlásí stupňů 8. Dnes očekáváme polojasno až skoro jasno a příjemné teploty 24 až 27 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Důkazy o umístění takzvaného čemrdářství, tedy neregistrované dílny na výrobu knoflíků, odhalili odborníci při výzkumu předcházejícímu stavbě bytového domu v Táborské ulici v Brně Židenicích. Dílna na místě zřejmě působila na přelomu 19. a 20. století. O uplynulém víkendu na českých silnicích zemřelo minimálně 7 lidí. Jde tak o jeden z nejtragičtějších konců týdne tohoto roku. Podobně tragický byl i víkend před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Oba české vrtulníky, které v sobotu odletěly do Srbska, aby tam pomohly s hašením požáru v přírodě, se včera zapojili do akce. Pomáhají hasit v chráněné přírodní rezervaci asi 60 km východně od Bělehradu. Fotbalisté Zbrojovky Brno v 5. kole první ligy zvítězili v Teplicích 2-0. Dvěma góly rozhodl záložník Antonín Vaníček. Nováček soutěže má na kontě 7 bodů a v tabulce je Zbrojovka 7. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
2: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu s příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
4: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
3: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportal. Více na brnobeachpro.cz.
5: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
7: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
8: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
9: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
10: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
9: Objevte zapomenuté životy a místa.
10: Více informací na štetl.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Vyhrajte s extrarentou Olvin Zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
14: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
15: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
14: A mytí oken?
15: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
16: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
2: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 8 minut schází do 8 hodiny raní.
2: My vám přejeme krásné pondělní ráno a víme, jaký byl víkend v Brně z pohledu brněnských strážníků. Podrobnosti má mluvčí Václav Kadraba.
3: Strážníci se zabývali ženou, která před hlavním nádražím opakovaně vstupovala do vozovky a bránila v jízdě vozidlům. Neuposlechla ani zákonné výzvy, hlídku urážela a protože ohrožovala sebe i řidiče, strážníci ji spoutali. Následně ji za asistence hlídky převezli zdravotníci do nemocnice. Žena je podezřelá z několika přestupků, kterými se budou zabývat úředníci. V noci z pátka na sobotu strážníci vyjížděli k rozrušené 85-leté ženě, která zmáčkla SOS tlačítko. Během větrného počasí se jí rozbila skleněná výplň dveří a hrozilo, že se o střepy poraní. Strážníci jí proto pomohli nebezpečné střepy uklidit a ta jim za jejich ochotu poděkovala. A v neděli dopoledne strážníci vypátrali mladíka, který podle svědka údajně odložil pračku vedle popelnice. Ten přiznal, že o povinnosti odezdat velký elektrospotřebič na určeném místě nevěděl. Lídka mu vysvětlila, jak správně příště postupovat a případ předala úředníkům.
1: Tak jako člověk odloží ledničku a nazdar.
2: Jo, přesně tak, někteří to tak mají. Takové byly víkendové případy brněnských strážníků. Přejme hezké ráno.
0: Krokodýl.

0: Shawn Mendes a Camila Cabello, Señorita na Rádiu Krokodýl. 2 minuty před 8 hodinou raní.
1: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com
2: Rádio Krokodýl.
3: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
4: Prázdniny končí škola, volá zavídlo výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
5: Pak hrnky,
4: flešky, kufříky, vyměním za kuponky.
5: Škola volá!
6: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
0: Za půl minuty bude 8 na Krokodýlu, budou zprávy, které má Katka. Dobré ráno.
7: Dobré ráno. Policie vypátrala mentálně postiženého muže z Brna, je v pořádku, víc už za chvíli.
0: Po 8 například Bastil Pompej. Baltimore a Tarzan Boy. A taky Tereza Mašková a Marek Lambora.
8: Když vidím náš
0: v Brně máme necelých 14 stupňů, Břeclav hlásí 12, Znojmo 11, Vyškov 14, Jihlava, tam je jenom stupňů 6. Odpoledne má být polojasno až skoro jasno, teploty 24 až 27 stupňů.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
10: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Přeji hezké ráno.
10: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Policie v sobotu večer vypátrala 30-letého mentálně postiženého muže z Brna, po kterém pátrala. Neutrpěl žádné zranění. Muž je mentálně na úrovni malého dítěte, mohl proto být v ohrožení.
10: Rádio Krokodýl. Hodonínsko.
7: Do Lužic se po 12 letech vrátilo sochařské sympozium v rámci přeshraničního projektu Od modelu k soše. Tam tvoří 2 sochařky z Moravy a 2 umělci ze Slovenska. Před zraky kolmidoucích dokončují díla, jejichž podobu nejprve připravili pomocí digitálního modelování.
10: Rádio Krokodýl. Jihlavsko.
7: Při nehodě na Jihlavsku zahynul včera ráno řidič motorky. Lidé ho nalezli v úseku mezi Zdeňkovem a Novou Říší i s motocyklem mimo vozovku. Přesnou příčinu tragické události policisté vyšetřují. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Polsku vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Jako první Češka zaběhla tuto nemistrovskou distanci pod 630 sekund. Dosud nejlepší český výkon Heleny Fuchsové vylepšila o 68 setin.
11: 4 růže, 8 píp stále v akci. Nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu. Mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, ve Veří 32.
10: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Jakub.
12: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně má kolona vozidel přes 0,5 kilometru na Knínické ulici do centra u Veslařské. Uspává se Vídeňská do centra před Poříčím a také Zvonařka u Dornichu. Pomalu pojedete na křížení D1 a Bratislavské D2 u Brna. Problémy očekávejte na dálnici D1 z Brna na Prahu, kde se na 175. kilometru likvidují následky nehody. Postojíte si od kývalky. A na Hodonínsku za Svatobořicemi Mistřínem směrem na Dubňany komplikuje průjezd vysypaný náklad. Pro Rádio Krokodýl z Global Systems Jakub Tylšar.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Tak by mě zajímalo, kdy se ta částka zastaví.
1: No já doufám, že ještě dlouho ne, protože pořád je o co hrát. 117 400 korun za náš krokodýlí zvuk nabídneme už za pár minut.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena k muži. Pepo, máš mě ještě rád? Buď stručná, co chceš koupit.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 10 minut, to je čas, kdy máme na krokodýlu spoustu peněz.
2: A vy teď můžete volat studio 603 103 103, máme tady pro vás 117 400 korun.
1: Kdo je první krokodýl? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Ivana.
1: Ivanko, dobrý den, jak jste strávila víkend? Povídejte.
3: A jak jste strávila víkend, když jsme doma?
1: Pohodička.
3: Vnoučaty, pohodička.
1: Jo, z vnoučaty.
3: Kafičko.
1: Schválně, co babička vnoučatům uvařila?
3: Uvařila, měli jsme svíčkovou a potom sákusek jsem dělala Pavlovu.
2: Je, tak to... Jenom polknem.
1: Babička by si zasloužila nějaké ty peníze, ale chce to říct správnou odpověď.
3: No já už těch nápadů, co bylo už, tak jsem zkusila, teď jsem si vařila čaj. A jak jsem ten sáček na šňůrečce vytáhla.
1: Jo, takhle, dobře. Tak jdeme...
2: Luhování čaje,
1: dobře. Jdem to udělat, právě. Podle vás to zní takhle.
2: Tak jsme zvědaví.
1: Co říká arbitr?
2: Tak ani čajík.
1: Ani čajík to není, ale s tou svíčkovou se klidně stavte.
3: Ano, dobře.
1: Mějte se hezky. Naschledanou.
3: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás.

0: Auto v garáži, grill na žhaven a žena?
1: Rozpálená do běla.
2: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
3: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl. Právě.

0: Queen je rozdělen na Krokodýlu 18 minut po 8 hodině, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A to jde předpověď počasí.
0: V Brně už máme 15 stupňů, Strážovice u Kyjova hlásí už stupňů 18, Břeclav stupňů 14, Vyškov 15, Žďár nad Sázavou tam je stupňů 10. Odpoledne při polojasné nebo skoro jasné obloze má být 24 až 27 stupňů.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Botanická zahrada Mendlovy univerzity v Brně chce lépe hospodařit s vodou. Uvedla proto do provozu digitální systém, který umožňuje sledovat a řídit využívání vody v areálu či odhalovat případné úniky. Škola plánuje například i vlastní vrt. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Předsedat by jí měl buď ministr zemědělství Šebestián nebo ministr životního prostředí Červený. Komise bude řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení. V pátek se nakrátko vrátí tropické teploty. Na Moravě bude už až 32 stupňů. O víkendu přijde ochlazení a déšť. Dvě české posádky se dnes představí v úvodní den mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. Rozjížďky čekají i hlavní naděje výpravy Pavlíno Flamíkovou a Anu Šantručkovou. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
0: 11 minut a bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Schořela mi kulma.
1: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista. Skonto nabité.
3: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
5: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Je dobré mít parťáka při práci. Krokodýl.
10: Vaše nejvěrnější rádio.
9: Stále s

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Myslím si, že kdybychom dělali anketu mezi budoucími žáky, jestli jo nebo ne, tak by se to asi dost slyšel, jako rozporuplné pocity, někdo jo, někdo ne.
2: Ale většinou se ty prvňáčci těší, si myslím, ne?
1: Ještě neví, co je
2: čeká. No právě, vydrží to tak týden, dva, no uvidíme.
1: Přesně tak.
2: Každopádně my hledáme prvňáčka Rádio Krokodýl, protože příští týden v úterý už to startuje.
1: Startuje a my připravíme tomu prvňáčkovi den, který nezapomene. Dostane výbavičku do školy, dárky pro celou třídu a hlavně s celou rodinou ho s plnou parádou odvezeme přímo do té školy. Jak se přihlásit, napište nám na e-mail studio@krokodil.cz. Co do něj?
2: Měl by tam být jméno prvňáčka, odkud je, taky krátký příběh o něm, na co se do školy nejvíc těší, pokud se těší a proč by právě jeho měla doprovodit naše krokohlídka. Nezapomeňte připsat i telefon na vás.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme vyrazit na silnice, slovo má v téhle chvíli Jakub.
3: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně má kolone vozidel přes 0,5 kilometru na Knínické ulici do centra u Veslařské. Uspává se Vídeňská do centra před Poříčím a také Zvonařka u Dornichu. Pomalu pojedete na křížení D1 a Bratislavské D2 u Brna. Problémy očekávejte na dálnici D1 z Brna na Prahu, kde se na 175. kilometru likvidují následky nehody. Postojte si od Kývalky. A na Hodonínsku za Svatobořicemi Mistřínem směrem na Dubňany komplikuje průjezd vysypaný náklad.
1: Jinak ta kolona, dívám se ve směru na Prahu po D1, začíná už někde u Popůvek a zdržení v ní je zhruba nějakých 25 minut, to ale není všechno. V Brně, Mendlovo náměstí, tady se srazila dvě osobní auta, částečně blokují dopravu, počítejte se zdržením. Pozor, taky dejte na průtahu Vyškovem, v Brněnské ulici u křižovatky s nádražní se střetla dvě osobní auta a nehodajete i to i se zraněním, takže počítejte s omezením provozu. A ještě jednou D1, kilometr 190 ve směru na Prahu u sjezdu na Výstaviště, stojí nepojízdné osobní auto.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Je 6:30, máme pondělí, tedy po víkendu.
2: A ve školce na Lesné jsme se děti ptali, co děláte o víkendu.
3: Já jsem byla na trampolíně.
4: Já jsem byla na koníčkách.
5: Já jsem byla na horách.
6: Já jsem byla na chatě.
7: Jsem byla na chalupu, protože měl moje brácha narozeniny.
8: Super, co ty? Dělala jsi něco o víkendu?
9: Já už jsem to říkala.
1: A co dělala Katka o víkendu?
2: A máš to, já jsem byla v Mikulově.
1: Hezky?
2: No, krásný.
1: Velila ses jak váza?
2: Dala jsem si jednu skleničku, ale
1: kecá.
2: Já nejsem jak ty.
1: Dobré ráno.
0: No. Krokodýl.

0: Než bylo ráno, kdy bylo nějakých 10-11 stupňů, v Brně máme už skoro 17, Vyškov těch 17 má, Břeclav 15,5, Znojmo 14, Dar nad Sázavou stupňů 12. Dnes by mělo být polojasno až skoro jasno a teploty příjemné 24 až 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. Moderní počítačové hry mohou podle vědců podpořit sociální interakce mezi dospívajícími. Liší se to však podle pohlaví. Zatímco chlapci často s interakcí těží, dívky mohou zažívat vyšší míru osamělosti a depresivní nálady. Vyplývá to ze studie, kterou vedl David Lacko z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Na polích v Česku se může v budoucnu zvýšit podíl soji. Jedná se totiž o plodinu, které vyhovují vyšší teploty. Navíc má soja širší využití. Lidé v Anglii, kteří potřebují okamžitou péči v souvislosti s psychickými problémy, budou mít v blízkosti svého bydliště přístup ke specializovaným centrům bez nutnosti předchozího objednání. Vláda plánuje otevřít 100 nových center v knihovnách či bankách. Hokejisté Komety Brno ovládli Dolomiten Cup v Itálii. Ve finále zdolali 3-2 švýcarský Zug. Tým kouče Libora Zábranského tak v přípravě na novou sezonu vyhrál i třetí duel. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
1: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
3: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
5: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
7: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
8: Nechoď do té vody!
9: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
10: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
11: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
12: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
13: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
14: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
15: No je to nejlepší po ránu.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: a pánovi Blbec nakonec.
1: Za 9 minut bude 9. Člověk by řekl, že léty lidé zmoudří, ale není tomu tak.
2: A podrobnosti má mluvčí policie České republiky v Brně David Chaloupka.
3: Dobré dopoledne. Volání náhodné řidičky na 158 včera přivedlo policisty na stopu nebezpečného řidiče na Židlochovicku. Volající spatřila za volantem osobního Volkswagenu staršího muže, u něhož bylo zřejmé, že má vážné problémy s řízením vozidla. Policistům do telefonu také sdělila své podezření, že by řidič mohl být pod vlivem alkoholu. Policisté vozidlo během několika minut vypátrali a řidiče zkontrolovali. Ukázalo se však, že za jeho špatným stavem zřejmě nestál alkohol, ale spíše něco tvrdšího. Po negativní dechové zkoušce totiž 58letý muž odmítl orientační test na drogy i následné lékařské vyšetření. Policisté dále zjistili, že řidič se již v roce 2008 vybodoval a přišel o řidičské oprávnění. Další jízdu mu tak policisté zakázali a ve správním řízení mu nyní hrozí pokuta v řádu desítek tisíc korun. Přeji pěkný den a naslyšenou.
1: Před 18 lety se vybodoval, teď drogy.
2: 58 let.
1: Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: 8 hodin 59 minut tomu. Jak mi to teď Katka na krokodýlu řekla?
1: Já jsem ti řekla Michael, protože jsi tady předváděl to vypísknutí jako Michael Jackson.
0: Dobře, no a on je určitě lepší.
1: Po trochu.
0: Dobrý den, jste s krokodýlem a na začátku 35. týdne, posledního prázdninového týdne, máme pondělí 24. srpna. Bartoloměj slaví svůj svátek a ze studia Krokodýl vám hezké pondělní dopoledne přejí Katka Horáková.
1: A Tunda Kala, krásné pondělí, soud bude dnes rozhodovat o vazbě pro Tomáše Jiříkovského, podrobnosti za chvíli.
0: Co dáme po deváté, play hity. Pulp. A taky třeba Unique 2. Ano, čekají nás 90 po deváté. Co se týče počasí, tak dneska nás čeká příjemný letní den. Stále se nám tam otepluje, i když, no dobře, tak v Brně máme necelých 17 stupňů, Vyškov hlásí taky 17, ve Žďaru nad Sázavou tam je chladno, tam mají jenom 12 stupňů. V Břeclavi mají skoro 16 a ve Znojmě stupňů 14. Odpoledne se čeká polojasno až skoro jasno a 24 až 27 stupňů.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 9, hezké dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Krajský soud v Brně bude dnes na neveřejném zasedání rozhodovat o vazbě pro Tomáše Jiříkovského, který je v ní v souvislosti s bitcoinovou kauzou už více než rok. Státní zástupkyně ve věci nedávno podala obžalobu, soud tak musí nyní rozhodnout o dalším trvání vazby.
3: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Ředitelství silnic a dálnic zahájí stavby za téměř 400 milionů korun na silnici první třídy číslo 43 u Černé hory a Závisti. Přeložka má narovnat nebezpečné zatáčky a usnadnit předjíždění. Nový most u Závisti zajistí bezpečný průchod pod Rušným Tahem.
3: Rádio Krokodýl, Žďársko.
1: Křižanov se chce zbavit znečištění po letité kovovýrobě v centru, kde se spodní vodou dostává lidem do studní. U bývalého areálu Metal Impulse udělají odborníci sérii vrtů. Do nich bude vháněna čistá voda a pak odčerpávaná a na povrchu čištěná. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhajkyněmi stříbra Srbkami 1-3 na sety. Po dvou výhrách utrpěly ve skupině B první porážku. Češky v tabulce skupiny B klesly na druhé místo a zítra je čeká Ukrajina.
4: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Jakub.
5: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Křížové ulici u křižovatky s ulicí Bělidla stojí osobní auto s poruchou. Projíždíte kolem opatrně. Na Mendlově náměstí se srazila dvě osobní vozidla a částečně tam blokují provoz. Boudalo se na Bíteřské ulici na cestě do centra za sjezdem z D1. Doprava tam zpomaluje. Na dálnici D1 za Brnem do Prahy na 175. kilometru se situace po nehodě již zlepšuje. Kolona od Popůvek se postupně rozjíždí. Pomalu pojedete na křížení D1 u Brna a bratislavské D2 a dvoukilometrová fronta se táhne mezi Vyškovem a Brnem u exitu 210 na Holubice. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kutilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: Máme 3 minuty po 9. hodině.
1: My vám přejeme hezké dopoledne, tak nový školní rok sice začne až příští týden v úterý, ale už dneska se nám učitelé vrací do školičky, startuje totiž přípravný týden, tak vám přejeme, ať ten šok po 2 měsících volna zvládnete a přežijete.
0: Ta aklimatizace ten týden bez těch dětí snad to proběhne tak, jak má. Hezké dopoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Mami, můžu se jít koupat do moře? V žádném případě, dítě. Vlny jsou příliš vysoké. A tatínek se koupá. Tatínek může. On je totiž dobře pojištěný.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života. Máte písničku, na které jste vyrůstali? Vzpomínku na nějaký konkrétní rok? Událost, která se vám vybaví? Napište nám na program@krokodil.cz a my vám hit vašeho života zahrajeme.
1: Dneska si napsala Martina. Ahoj krokodýle, poslouchám vás jako taxikářka. Jezdím po Brně a ráda vás poslouchám. Náladu mi vždycky zvedne Enrique Iglesias. Díky, Martina. No tak si toho Enrica Iglesiase dáváme právě teď.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víkend za námi, před námi poslední prázdní nový týden. Ano, už se nám to pomalu začíná vracet do nějakých kolejí. Teď nemyslím děti, myslím dospělí, už je po dovolených, nebo většina lidí. Někdo možná ještě má. Každopádně přípravy nám asi začnou pomaličku vrcholit. Taky to bude určitě poznat na provozu v městě Brně, který nám začne určitě housnout. Na co nesmíme zapomenout, to jsou svátky. Dopředu, abyste viděli, kdo tenhle týden slaví. Dneska Bartoloměj, to víme, zítra Radim, ve středu Luděk, ve čtvrtek Otakar, v pátek Augustín, v sobotu Evelína a v neděli Vladina. Předpokládám, že téma u vás v práci nebo doma je asi velmi podobné, nejenom přípravy, ale taky jaký byl víkend ten poslední, různé fotbaly, dožínky, pivní festivaly, svatby jsou za námi. Doufám, že jste to přežili v pořádku a že játra taky máte v pořádku. Další devadesátky, tak ty jsou přichystané. Sophie B. Hawkins, Daft Punk a také DJ Bobo a taky chystám hit v jedné sekundě. Vám všem hezké pondělní dopoledne.
0: Krokodýlí zvuky, pravdy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
0: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest. Hřiště Sokolnice 29. srpna. Sunday Fest.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
5: Je dobré mít se na koho spolehnout.
6: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě.
1: Jeden hit, jedna sekunda.
0: Poslouchej a vyhrávej.
2: 4,5 minuty po 9:30 dozněla klasická 90 od DJ Boba. To, co nás čeká, je hit v jedné sekundě z roku 2010. A pokud z první sekundy písničky poznáte buď, kdo to zpívá, nebo jak se to jmenuje, vyhrajete 2 vstupenky na charitativní akci Kopeme za modrou. Ta se uskuteční teď v pátek 28. srpna od 15 hodin v areálu sportovního klubu SK Jundrov na Veslařské v Brně. Je to fotbalové utkání HC Komety Brno a Realtop Praha proti domácímu SK Jundrov. Bude tam doprovodný program, například kapely Kulomet, Olga Lunová nebo třeba také Děti ráje. Telefon

0: Jest, to je dobře, máte naprostou pravdu, je to Martin Solek, hello, takže jste vyhrál ty dvě vstupenky. Gratuluju k tomu!
1: Díky,
0: mějte se hezky, naschranou a my si dáme hit v jedné sekundě, jako vždy úplně celý. Martin Solek, hello.

0: Martin Solvek a Hello Moon na kroku dílu jako hit v jedné sekundě uhodnutý na první pokus. Zařadíme zpátečku a s muzikou se vrátíme zase do 90. let. Do 10. dáme například Venga Boys, Westlife a taky bude Sash Ecuador. Fakt klasická diskotéka. Tady u nás na kroku dílu vám všem pěkné dopoledne.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
3: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
2: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
7: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysvětlení.

0: domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
1: Sako Brno dokončuje projekt úprava vlečky Sako Brno akciová společnost. Část odpadu se bude vozit po kolejích nejen k výrobě energie, ale i k recyklaci ze sběrného dvora na Jedovnické. Sníží se tak počet jízd nákladních automobilů městem a původcům odpadu se nabídne ekologičtější transport. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie. Program doprava 2021 až 2027 schválil příspěvek do maximální výše 15 185 454 korun 95 haléřů z evropských fondů.
2: Káťo, jedeme do Olympia parku.
3: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
2: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
3: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
2: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
3: Proto pojedeme do Olympie Brno.
4: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl. 99.
1: Aby tu mano! I venga conmigo!

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dneska nás čeká příjemné letní počasí. Samozřejmě bude se nám ještě víc oteplovat. Teď máme v Brně necelých 21 stupňů, ve Vyškově 19, ve Žďáru 16, v Břeclavi 19 a ve Znojmě je stupňů 17. Odpolední teploty by měly být 24 až 27 stupňů. Zítra nad ránem bude tady výskyt pásu srážek od jihu. Uvidíme, jestli něco naprší. Moc toho nebude, ale něco málo snad ano. Jinak ta noc bude s teplotami až pouze ke 12 stupňům.
2: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
3: Pěkné dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
3: Důkazy o umístění takzvaného čemrdářství, tedy neregistrované dílny na výrobu knoflíků, odhalili odborníci při výzkumu předcházejícímu stavbě bytového domu na Táborské v Židenicích. Dílna na místě zřejmě působila na přelomu 19. a 20. století, tedy v době rozmachu textilního průmyslu v Brně. Vláda chce ještě letos navýšit částku na boj se suchem, která teď činí asi 20 miliard korun za rok. Peníze by mohli využít třeba chovatelé dobytka. Některým teď kvůli nedostatku sena hrozí existenční problémy. Cena jednoho balíku vzrostla kvůli špatné úrodě až dvojnásobně z 500 na 1000 korun. Spojené státy zrušily společné vojenské cvičení obojživelných výsadků s Jižní Koreou, které se mělo konat příští měsíc. Důvodem je podle Washingtonu omezená dostupnost amerických sil kvůli nasazení jednotek ve válce v Íránu. Hokejisté Komety Brno ovládli Dolomiten Cup v Itálii a ve finále zdolali 3-2 švýcarský Cuk s obráncem Davidem Skleničkou a útočníky Janem Kovářem a Dominikem Kubalíkem. Tým kouče Libora Zábranského staršího tak v přípravě na novou sezónu vyhrál i třetí duel.
4: 4 růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna, 4 růže, ve Veří 32.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Vyrážíme na silnice zkontrolovat, co je tam nového, to teď udělá společně s námi Kuba.
5: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Mendlově náměstí dejte pozor na nehodu dvou osobních vozidel. Blokují tam částečně provoz. Pár minut se zdržíte na ulici Zvonařská u Dornichu. A v Křížové ulici u křižovatky s ulicí Bělidla blokuje jízdní pruh osobní vozidlo s poruchou. Pro Rádio Krokodýl z Globálce stánce Kutilšar.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: Máme 3 minuty po 10. hodině a víme, že už návrat všech z dovolených a z prázdnin pomalu, ale jistě začíná. Ano, mají na to ještě celý týden se vrátit, protože příští týden v úterý, aby to nebylo tak drsné, že hned v pondělí, ale v úterý nám začíná nový školní rok. Tak se těšíme a i u nás na Krokodýl hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Jak na to? Prozradíme.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Holič už podruhé řízl zákazníka a proto se snaží odvést pozornost. A vy už jste u nás někdy byl? Ne, o tu ruku jsem přišel ve válce.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Noční Moravu.
1: I když už tak možná malinko pociťujeme blížící se podzim, tak léto ještě nekončí, ještě se ho držíme zuby nechty a stále na krokodýlu osvěžujeme. Každý všední den pro vás máme 103 probiodrinků brněnské firmy Bala 21. No a taky se můžete vyfotit s naším krokodýlím maskotem. Dneska odpoledne si užijete osvěžení gratis také, a to v Brně v Řečkovicích, tak ať vám to neunikne.
0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
1: A vy posloucháte Krokodýla přesně v 10 hodin a 21 minut.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Prnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
9: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
10: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
11: That's Helen Doran English.
10: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
11: Come and join us!
10: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vyberte si nové povlečení na mkluškoviny.cz ještě dnes.
1: Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
2: J-Lo.

0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Aby vaše peněženka na startu nového pracovního týdne neutrpěla šok, tak Krokodýl dnes vybírá brněnský restaurant Havana. K obědu nabízí jako polévku boršč a k tomu kuřecí nudličky na kari s kokosovým mlékem a dušenou rýží. Najíte se celkem za stovku, tak taková je inspirace Krokodýla. Dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Koníček Rádia Krokodýl.
1: Tento týden startuje učitelům přípravný týden, no a příští týden v úterý to vypukne, první školní den, no a chystá se na to jako vždy i krokodýl. Také letos už tradičně hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Vítězi připravíme den, na který jen tak nezapomene. Prvňáček totiž dostane výbavičku do školy, dárky pro celou svou třídu, no a s celou rodinou ho s plnou parádou odveze do školy naše krokohlídka. Tak neváhejte ani chvíli a napište nám na e-mail Musí tam být jméno prvňáčka nebo prvňačky, odkud je, taky krátký příběh o něm, na co se do školy nejvíc těší nebo proč by měl vyhrát, a samozřejmě telefon na vás. Vyhraje novopečený školáček, jehož příběh nás zaujme nejvíc. Tak se těšíme na vaše e-maily.
2: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
1: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
0: A mytí oken?
1: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
2: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
3: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
5: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
7: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
8: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
9: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
8: Objevte zapomenuté životy a místa.
9: Více informací na štetl.cz.
10: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
11: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tina Turner a Kygo tady u nás na Krokodýlu. Přiblížila se 11. hodina a je na čase zjistit, co je nového. Peťa má zprávy.
1: Hezké dopoledne. Cestovní kanceláře varují před nabídkami falešných zájezdů. I o tom za chvilku.
2: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. hodině z Krokodýla Lorín. Nabídneme Madonu. Taky Superstar 2009. Přesně za minutu bude 11 hodin.
5: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno@gmail.com.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes očekáváme převážně polojasno až skoro jasno. Večer začne od jihu přibývat oblačnost a teploty 24 až 27 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno pracuje na úpravě a sjednocení pravidel pro výsadbu stromořadí. Nový manuál by mohl zabránit jejich kácení a zároveň posílit odolnost vůči horku. Podle zprávy městské zeleně jsou po poslední vlně veder stromy ve městě v nejhorším stavu za posledních 40 let. Dokument, který městu dosud chyběl, by brněnští radní mohli schválit na podzim. Cestovní kanceláře varují před nabídkami falešných zájezdů na sociálních sítích. Podvodníci nabídku zveřejní v cestovatelských skupinách, nechají si poslat zálohu, pak přestanou komunikovat a profil smažou. Aby vzbudili důvěru, využívají i známé platformy jako Booking a rozesílají na první pohled nerozeznatelné falešné e-maily s potvrzením o rezervaci. Ruská vláda údajně připravuje novou vlnu mobilizace. Oficiálně její oznámení popírá. Přibývají však náznaky toho, že se k ní má schylovat. Armáda totiž už nejméně od července podniká cvičení zaměřená na mobilizační procesy. Pokud by k nové vlně mobilizace skutečně došlo, konala by se zřejmě až po podzimních parlamentních volbách. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra Srbkami 1-3 a po dvou výhrách utrpěly ve skupině B první porážku. Vítěze znovu táhla univerzálka Boškovičová, která zaznamenala 27 bodů.
5: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krásné dopoledne taky vám, milí šoféři. Co se děje na silnicích, Výkuba?
7: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Židenicích na křižovatce ulic Bubeníčkova a Koperníkova došlo k nehodě tramvaje s osobním autem. Čekejte tam možné komplikace. Ve Veletržní ulici na Mendlovi náměstí se došetřuje dopravní nehoda z rána. Nárazově tam počítejte s kratší kolonou. Zpomaluje se na Zbonařce u Dornichu. Maximálně si tam postojíte pár minut. A s kolonou momentálně v úseku 2 kilometrů počítejte na silnici 152 mezi Modřicemi a nájezdem na bratislavskou D2. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Jakub Tilišár.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

3 minuty po 11. Krásné pondělní dopoledne vám přeje Katka Horáková, no a před námi soutěž s krokodýlem cestovatelem. Pokud odhalíte jihomoravský zámek, na který se budu ptát, tak můžete vyhrát vstupenky do divadla, tak buďte s námi, užijte si teď další hity, tohle je Tayo Cruz a krásné pondělí a dobrý start nového pracovního týdne vám všem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Tvůj automobil, tvé rádio, tvůj televizor, tvoje křeslo. Jednou jsme manžele, tak u nás nejsou věci ani tvé, ani mé věci, ale jen naše. A co tam pořád hledáš v té skříni?
3: Naše kalhoty.

0: Cestovatel.
1: 11 hodin a 21 minut jdeme na krokodýlu soutěžit a dneska vyrazíme na zámek. Pokud odhalíte, a určitě odhalíte, na který se dneska ptám, tak voláte studio 603 103 103. Mám tady pro vás jako výhru dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky na představení Unikát, které se odehraje 8. září od 19 hodin. No a tohle jsou moje dnešní nápovědy. Hádáme tedy název zámku, který leží v okrese Vyškovsko. Jedná se mimochodem o panské sídlo rodu Kounicu a tento zámek patří k nejstarším dochovaným panským sídlům na Moravě. Patří k němu i rozsáhlý zámecký park se sochařskou výzdobou Giovanni Giulianiho a ve spodní části této zahrady se nachází veřejné 18-jamkové golfové hřiště. Tak pokud tušíte, na který zámek tady u nás na jihu Moravy na Vyškovsku se ptám, tak voláte. Někoho tam máme, krásné dopoledne, krokodýl, kdo tam?
2: Gabino.
1: Gabino, zdravím vás, tady Katka, jak se dneska máte?
2: Pondělí, ale celkem fajn.
1: Tak to je taková diplomatická odpověď. Tak Gabi, já myslím, že vám to teďka zpříjemním to pondělí. Na který zámek jsem se ptala?
2: Dolní Kounice.
1: Neskusíte to ještě jednou, rozmyslet si to?
2: Já jsem právě moc, nebo zámek Háskov u Brna.
1: No to už je lepší.
2: Já jsem ty dva váhala, ale jste říkala, myslím to Jamkové hřiště a to je ve Slavkově.
1: Ano, golfové hřiště je tam a je to ve Slavkově u Brna, tak já vám to dám.
2: Na to, že mluvila kolegyně a já jsem moc neslyšela nápovědy, tak až tu poslední.
1: Kolegyně za to může, ale nic se neděje, tak půjdete do divadla možná spolu, to už nechám na vás. Nebo vezmete partnera, to už je jedno. Tak hlavně, ať si to hezky užijete a ať se vám dneska i nadále daří, mějte se krásně.
2: Děkuji, pěkné pondělí pro všechny.
1: Vám taky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než se myslíte.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Je dobré mít se o koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

3 minuty po 12:30 z Krokodýla Blondý Maria. Před námi minuli taky Phil Collins a pak už vám nabídnu náš krokodýlí zvuk a za jeho odhalení 117 450 korun. Na tuhle sumu už se vyšplhal. Nenechte si to ujít, budeme soutěžit už za pár minut.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 117 450 korun soutěžíme o ně právě teď na lince 603 103 103 a už je obsazená, to je strašná rychlost. Tak hezké dopoledne, kdo byl nejrychlejší, tady Katka?
2: No, dobrý den.
1: Dobrý den komu? Jak se prosím jmenujete?
2: Josef.
1: Josef?
2: Ano.
1: Dobře, Josefe, tak hezké pondělí vám přeju. Připraven tipnout se a vyhrát těch 117 tisíc?
2: Ano.
1: Ano, tak jo, tak jdeme si pustit ten zvuk, připomeneme si ho. A ptám se, co tipujete?
2: Zkusím bych rozkrojení melouna.
1: Rozkrojení melounu tipujete. Kolik už jste jich letos v létě snědl?
2: No, pár jo.
1: Pár jo, že? Po osvěžení bylo potřeba, byly velký horka. Tak uvidíme, jestli nám bude horko i v této chvíli. Jestli to hrajete, arbitr říká... Říká,

0: že to není meloun. Už tenhle typ tady byl několikrát. Je mi to líto.
1: Jo.
0: Tak se mějte hezky, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: No tak třeba někdy příště budeme hrát totiž zase o víc peněz, tak buďte s námi dál.
2: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
3: Rádio Krokodýl.
4: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin Brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
5: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz
6: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce@daikinbrno.cz Když práce, tak Daikin.
7: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
8: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
7: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
9: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz Jistota, kterou oceníte.
10: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
12: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
13: Už za malou chvíli zprávy Rádia Krokodýl.
14: Víme první, co se děje v Brně.
13: Víme, jak bude.
14: Aktuální počasí.
13: A víme, jak to jezdí na Jižní Moravě.
14: Nejrychlejší dopravní servis.
13: Víme první.
15: Už 32 let.
13: Stále s vámi.

0: Ellenem Volkerem jsme se na Krokodýlu prospívali až k 12. hodině. Krásné poledne vám přeji z Krokodýla. Katka a Petra, máme další zprávy.
1: Hezké poledne, návštěvníci dětské nemocnice musí ode dneška počítat s omezeními, víc o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A z hitu Krokodýla po 12. Martin Garrix a Ed Sheeran. Bude Česný Hawks. A těšte se na Miraj.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnes očekáváme převážně polojasno až skoro jasno a naměříme maximálně 27 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké pondělí.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Návštěvníky dětské nemocnice čekají ode dneška omezení kvůli stavebním pracím v okolí areálu. Potrvají do 30. října. Nejprve dělníci asi na 3 týdny uzavřou chodník od ulice Milady Horákové k hlavnímu vstupu. Lidé mohou využít chodník na protější straně ulice. Přístup do hlavní budovy i budovy R zůstane po celou dobu zachovaný, včetně bezbariérového přístupu. Stát disponuje nepotřebným majetkem za miliony korun a průběžně se ho zbavuje prostřednictvím aukcí. Jde o auta, domy, pozemky, ale také třeba o počítače nebo hračky. K adopci pak nabízí psy i kočky. Zájemci najdou podrobnosti na webu nabídkamajetku.gov.cz. Nový britský premiér Andy Benham se dnes vydal do Kyjeva na svou první zahraniční cestu od červencového nástupu do čela britské vlády. Dnes na 35. výročí vyhlášení ukrajinské nezávislosti tam mají jednat zástupci více než 30 zemí z koalice ochotných podporujících Ukrajinu. Fotbalisté brněnské zbrojovky v 5. kole první ligy zvítězili v Teplicích 2-0. Nováček soutěže má na kontě 7 bodů a v neúplné tabulce dotáhl soupeře. Navíc má k dobru dohrávku proti Hradci Králové. Zbrojovka je díky lepšímu skóre než Severočeši 6. Teplicím patří 9. místo.
4: 4 růže, 8 píp stále v akci. Nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu. Mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, ve Veří 32.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné poledne taky vám, milí šoféři. Aktuálně v Brně hned několik nehod, tak pozor, v Pisáreckém tunelu ve směru od Pisárek na Lískovec, tady je bouračka a taky v ulici Veletržní, tak to jsou 2. Policejní hlídku máme na ulici Lesnická a v Brně na D1 na 194. kilometru ve směru na Prahu na nájezdu z Vídeňské, tak tady došlo ke střetu dodávky s nákladním autem, počítejte se silným provozem. Jeďte prosím velmi opatrně a mějte šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

Dvě minuty po 12. Krásné pondělí vám všem přeje Katka z Krokodýla. Taky musíme pozdravit všechny Bartolomě, kteří mají dneska svátek. Tak pokud nějakýho znáte, určitě na něj nezapomeňte. Ať se vám dneska dobře daří, dětem přejeme pohodový start posledního prázdninového týdne a ať vám samozřejmě utíká co nejpomalej. To vám přeje Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Co je s tebou? Ale moje žena vyběhla na ulici jen tak bez deštníku. No a co, tak si skočí do nějakého obchodu a tam si koupí další. No právě, toho se nejvíc bojím.

0: Krokodýl Mera, i tohle je vaše rádio.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A my už jdeme za našimi nejmenšími posluchači. Teď jsme ve školce v Černovicích a těch prcků se ptáme, proč se točí filmy.
2: Aby se lidi mohli na něco dívat.
3: Aby lidi měli lepší zábavu.
2: Kdyby lidi nevěděli, co dělat, tak by si mohli pustit film.
3: A taky, když si to můžou natočit do počítače a tam se dívat a přitom třeba usnout můžou.
4: Protože aby se lidi nenudili.
0: Proč se točí filmy? Na to jsme se ptali našich nejmenších posluchačů Krokodýla.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: 12 hodin, 19 minut.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
6: Sunday Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše. Od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou. V 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250. Guláše v ceně. Sunday Guláš Fest v hřiště Sokolnice 29. srpna. Sundayfest.cz.
7: AAA Auto má express pobočku také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo sestavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
11: That's Helen Doran English.
10: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
11: Come and join us!
10: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
3: Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: krokodýlem a teď se jdeme podívat, jak Česko bojuje se suchem.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jmenuji se Veronika Blanážová, jsem starostkou obce Milovice. Jsme přímo pod Palavou a samozřejmě bojujeme se suchem a velmi bojujeme. Za posledních asi 5 let se nám podařilo vysadit nějakých 150 stromů a do toho samozřejmě Milovice disponují poměrně slušnou sítí stromů, takže v tu chvíli se to snažíme oživit, zrevitalizovat a aby se takhle všechna voda dala využít nejenom pro vinaře, ale samozřejmě pro lidi tady na běžné potraviny si mohli vypěstovat doma brambory a podobně tomu.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: jste s Krokodýlem, tady je vaše rádio. Jaký byl týden z pohledu městské policie? I to jsme zjišťovali tady v Brně. Na telefonu jejich mluvčí Václav Kadraba.
1: Krásný den všem posluchačům rádia Krokodýl. Strážníci se zabývali ženou, která před hlavním nádražím opakovaně vstupovala do vozovky a bránila výjezdě vozidlům. Neuposlechla ani zákonné výzvy, hlídku urážela a protože ohrožovala sebe i řidiče, strážníci ji spoutali. Následně ji za asistence hlídky převezli zdravotníci do nemocnice. Žena je podezřelá z několika přestupků, kterými se budou zabývat úředníci. V noci zpátka na sobotu strážníci vyjížděli k rozrušené 85-leté ženě, která zmáčkla SOS tlačítko. Během větrného počasí se jí rozbila skleněná výplň dveří a hrozilo, že se o střepy poraní. Strážníci jí proto pomohli nebezpečné střepy uklidit a ta jim za jejich ochotu poděkovala. A v neděli dopoledne strážníci vypátrali mladíka, který podle svědka údajně odložil pračku vedle popelnice. Ten přiznal, že o povinnosti odezdat velký elektrospotřebič na určeném místě nevěděl. Lídka mu vysvětlila, jak správně příště postupovat a případ předala úředníkům. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
0: Moc děkujeme, takový byl víkend z pohledu městské policie.
2: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
6: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
8: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
9: Káťo, jedeme do Olympia parku.
10: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
9: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
10: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
9: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
10: Proto pojedeme do Olympie Brno.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Lucy.
1: Lian Rimes, teď už šert své zprávy s Petrou, tak co pak se dozvíme?
0: Hezké odpoledne a sedadla z původního hlediště divadla Bolka Polívky mají nové využití, víc o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 13. Michal Šulte. Manduna. Bude Olga Lunová. A taky víme, jak bude.
2: Radio Krokodýl. Počasí.
1: Počasí je teďka příjemné, polojasné, teploty kolem 26 stupňů. Zítra čekáme více oblačnosti a zataženo. Teploty budou kolem 24 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
0: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
0: 275 sedadel z původního hlediště divadla Bolka Polívky míří do Industry v Židenicích. Jak víte, divadlo se z budovy před 3 lety přesunulo kvůli porušené železobetonové konstrukci. Křesla nabídlo za odvoz. Dům musí vyklidit do konce října. Poté ho město plánuje staticky zajistit. Během léta strmě přibývá případů pohlavně přenosných nemocí. Kapavku nebo syfilis si lidé často vozí z dovolené nebo festivalu jako nechtěný suvenýr, navazují nové známosti a podceňují ochranu. Problémem navíc je, že některé infekce nemusí zpočátku provázet výrazné příznaky a nakažený tak může nemoc nevědomky šířit dál. Zdravotní stav 89letého norského krále Haralda V. se zhoršil. Nejstarší evropský panovník je už týden v nemocnici a na 2 týdny přerušil výkon svých povinností. Podle lékařů trpí hemolytickou anémií, tedy stavem způsobeným abnormálně rychlým rozpadem červených krvinek, který se projevuje mimo jiné únavou, bledostí a dušností. Úřadující mistr světa Formule 1 Brit Lando Norris vyhrál velkou cenu Nizozemska a získal 2. triumf za sebou. 26-letý pilot McLarenu porazil o více než 11 vteřin lídr šampionátu Itala Andreu Kimiho Antonelliho z Mercedesu. 3. dojel Antonelliho týmový kolega Brit George Russell.
3: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Největší komplikaci očekávejte v Brně Slatině. V Říbské ulici na křižovatce se Šmahovou se střetla dodávka s motorkou. Jsou tam záchranné složky. Komplikace na Brněnsku. Mezi Pavlínem a Velkými Bilovicemi se střetlo osobní auto s nákladním. Zdržíte se tam pár minut. Dejte pozor, a kdyby cokoliv, volejte linku řidičů.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krokodýl na pořád léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Po víkendu se s Krokodýlem tohle vaše rádio a my za okamžik taky prozradíme, kde vás bude naše krokolítka pěkně osvěžovat a dělat vám radost. Mezi tím to nejlepší. Nechte si chutnat, hit za hitem. Krokodýl, Jirka s vámi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Drahý, maminka by potřebovala od stomatologa dva zlaté zuby.
3: Ano, potřebovala. Jeden ze zhora, druhý ze zdola, ale hlavně svařit k sobě.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu.
1: Výborné probiodrinky i dneska pěkně vychlazené pro vás. No a pokud si říkáte, kde Krokohlídka bude dneska osvěžovat, tak se nás držte v Řečkovicích na konečné jedničky a projdeme tam vlastně celé Řečkovice i Medlánky. Tak se těšíme.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
2: Auto v garáži, grill na žhaven a žena?
3: Rozpálená dobila.
4: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000, střechám opravdu rozumíme.
0: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener.
5: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
10: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
11: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

na Krokodýl se zpíváme po víkendu Gimme, Gimme, Gimme, jsme vaše rádio, jsme Krokodýl, no a za okamžik se podíváme i do ulic Brna. No a pokud byste chtěli někomu zahrát, tak dostanete šanci dneska po 19. hodině větek na přání. Teď pro vás Avicii, Wake Me Up, Krokodýl.

0: Cranberries na Krokodýl Dreams.
1: Prvňáček Rádia Krokodýl.
0: A pokud je vaším snem, abychom se postarali o toho vašeho prvňáčka, tak máme pro vás speciální akci. Hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl, kterému připravíme den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání a navíc ho odveze taky naše krokohlídka. A přivezeme taky dárky pro něj a pro jeho třídu. Jak ho přihlásit? Jednoduše napište na studio@krokodil.cz něco originálního o vašem prvňáčku. Příběh, který nás nejvíc zaujme, vyhraje. Tak pojďte do toho, krokodíláci.
1: Prvňáček Rádia Krokodýl. Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
2: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
3: Nechoď do té vody.
4: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí.
5: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
6: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.

0: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
2: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
1: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Eliza Lolita, tak jsme si procvičili trošku francouzštiny. Co Petra, umí francouzsky? Ani buongiorno?
1: To asi není francouzsky, ale...
0: Co si dáme do zpráv?
2: Úřad práce nebude několik dnů nabízet volná místa. Proč? Uslyšíte za chvilku.
0: Jaký jazyk to je podle tebe buongiorno?
1: To je italsky.
0: Z dalších hitů Lady Gaga Just Dance, Petra ta vůbec ne. Adam Ďurica.
1: Ale já umím dobře česky.
0: To je dobře. Doufám. Kim Wilde. Počasí sledujeme.
3: Rádio Krokodýl. Počas.
0: Polojasno, teploty kolem 24 stupňů. Zítra se dočkáme víc oblačnosti.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Důkazy o umístění takzvaného čemrdářství, tedy neregistrované dílny na výrobu knoflíků, odhalili odborníci při výzkumu předcházejícímu stavbě bytového domu na Táborské ulici v Židenicích. Dílna na místě zřejmě působila na přelomu 19. a 20. století, tedy v době rozmachu textilního průmyslu v Brně. Úřad práce nebude v prvních zářijových dnech nabízet volná pracovní místa. Od této středy přestane fungovat vyhledávač v online verzi a od začátku září zájemcům nepomohou ani úředníci na pobočkách. Důvodem je převod dat do nového informačního systému. Odstávka potrvá do 3. září a zasáhne i pracovní agentury. Novozélandská vláda dnes předložila návrh zákona, který má zakázat osobám mladším 16 let používání sociálních sítí. Nový Zéland se tak připojil k řadě zemí, které se snaží zabránit mladistvím v přístupu na platformy, jako je Instagram nebo TikTok. Není ovšem jasné, jestli návrh zákona projde. Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku, což je její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou. Životní maximum si vylepšila také Sarah Bejlek, které po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati patří 29. místo.
5: 4 růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna, 4 růže, ve Veří 32.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: My na silnice víme, jak to jezdí.
6: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna v omezení na 210. kilometru probíhá vyšetřování nehody dvou osobních aut. Kolona má 4 kilometry, pro kamiony je zdržení delší. Na dálnici D1 zpomaluje doprava u Brna před omezením na 196. kilometru v obou směrech. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy se zdržíte od 5. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna se zdržíte v obou směrech kvůli omezení před Letovicemi. A na silnici 50 ze Slovenska do Starého Hrozenkova na hraničním přechodu se vytvořila 2-kilometrová kolona. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi, připraveni?
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Už brzy si zahrajeme taky o velké peníze, no a do té doby hit za hitem z Krokodýla.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Žena k manželovi. Náš syn je poslední dobou zcela nezvladatelný. Poslouchá jen rady nějakých idiotů. Prosím, promluv s ním.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: Danny Krokodýl, tohle je vaše rádio a rádio, které vás bude dneska osvěžovat přímo v Řečkovicích. No a teď máme aktuální čas 14 hodin 20 minut.
1: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
2: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
3: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
2: Radio Krokodýl.
4: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
5: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
6: Sako Brno dokončuje projekt Úprava vlečky Sako Brno akciová společnost. Část odpadu se bude vozit po kolejích nejen k výrobě energie, ale i k recyklaci ze sběrného dvora na Jedovnické. Sníží se tak počet jízd nákladních automobilů městem a původcům odpadu se nabídne ekologičtější transport. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie. Program Doprava 2021 až 2027 schválil příspěvek do maximální výše 15 185 454 korun 95 haléřů z evropských fondů.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe. Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: podmínkách super.
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
2: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
3: Mamka s tačkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show z pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
4: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
5: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
6: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
5: A mytí oken?
6: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
7: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
8: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Jak rokodilo Robbie Williams těsně před 15. hodinkou, teď už budou čerstvé zprávy ve 3 odpoledne. O čem pak, Petro?
1: Hezké odpoledne a z Brna by mohla létat další linka, kam uslyšíte za chvilku.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
3: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
4: Rádio Krokodýl.
5: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. hodině Mika Relax. Rockset. A nebo Sebastian. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
4: Rádio Krokodýl. Počas.
0: Zítra více oblačnosti, teploty kolem 23 stupňů.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno společně s Jihomoravským krajem hledají dopravce pro linku mezi Brnem a Frankfurtem nad Mohanem. Létat má 4x týdně a oba zadavatelé jsou připraveni na její provoz přispívat dohromady až 3 miliony eur ročně. Pokud výběr dopravce uspěje, první letadla by mohla vyrazit příští rok na jaře. Brno pracuje na úpravě a sjednocení pravidel pro výsadbu stromořadí. Nový manuál by mohl zabránit jejich kácení a zároveň posílit odolnost vůči horku. Podle zprávy městské zeleně jsou po poslední vlně veder stromy ve městě v nejhorším stavu za posledních 40 let. Dokument, který městu dosud chyběl, by brněnští radní mohli schválit na podzim. Už tuto neděli proběhne první ze dvou letošních mimořádných dnů. Zdarma bude možné navštívit 105 státních hradů a zámků. Ministerstvo kultury tím pokračuje v projektu Dostupná kultura pro všechny. Jeho cílem je zpřístupnit státní kulturní instituce co nejširší veřejnosti. Prezident Evropské fotbalové unie Alexandra Čeferin nebude příští rok ve volbách usilovat o pozici šéfa Mezinárodní fotbalové federace. Zároveň prý věří, že současný předseda FIFA Gianni Infantino bude mít jiného silného protikandidáta.
6: Laguna. Meníčka jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
7: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 230. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 11. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna řidiči popojíždějí v obou směrech kvůli omezení před Letovicemi. A hodně ucpaná je silnice 152 v Modřicích před nájezdem na hlavní tah na Pohořelice. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštuková.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Kolem věznice kráčí dívka a spoza mříží se ozve hlas: Slečno, co děláte 20. dubna 2035?

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: jste s Krokodýlem, tady vaše rádio. Rádio, které bude hrát na přání dneska po 19. hodině. Navíc vás taky osvěžujeme a není to všechno. V našem vysílání si budete moci vyhrát více než 116 000 korun.
1: Krokodýlí zvuky, pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráli.
2: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Káťo, jedeme do Olympia parku.
4: Jo, tam mají super hřiště, vláčky a dráhu na kolečkáče.
3: Tak si nezapomeň brusle, my s tátou si je bereme taky.
4: Jupi, a víš, že tam v srpnu budou Lollipops?
3: Jasně, od 8. srpna tam bude každý víkend nejléto. Vystoupí i Kája a Bambuláček, Tary a Slza.
4: Proto pojedeme do Olympie Brno.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
9: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Je dobré mít spřízněnou duši.
4: Vaše nejvěrnější rádio.
3: Stále s vámi.

0: Na Krokulí Lotto Ploudr, no a my pro vás máme taky něco extra. Jsme specialisté na 90. Každý den v 9 hodin pro vás máme 90. v 9.
1: Rádio Krokodýl. 90. v 9. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90. v 9. Každý den po 9. hodině. 90. v 9 na rádiu Krokodýl.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce.daikinbrno.cz.
1: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
2: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr.

0: osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
1: Come and join us!
0: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
2: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
3: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
2: Objevte zapomenuté životy a místa.
3: Více informací na stetl.cz.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: krásné pondělní odpoledne, tady Krokodýl. A po Jirkovi Vínerovi Zbyně Kloucký a dáme zprávy, co říkáte. Tak, ty už přináší právě teď Peťa, mě samozřejmě moc zajímá, o čem bude ve zpravodajství řeč. Tak Peťo, zajímá to všechny, povídej.
1: Hezké odpoledne, návštěvníky dětské nemocnice ode dneška čekají omezení, víc o tom za chvilku.
2: Sani Day Guláš Fest Sokolnice a Zdeněk Izer Show. 10 týmů vaří guláše, od 3 ochutnáváte, po 5 vyhodnotíte, po 6 Joška Šmukař s cymbálkou, v 8 Zdeněk Izer Show. Po 9 koncerty kapel Alrox Rough Boys. Děti mají zdarma vstup, šlapadla, zmrzku, skákací hra. Dospělí platí 250, guláše v ceně. Sani Day Guláš Fest, hřiště Sokolnice, 29. srpna. sanidayfest.cz.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna, Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Namícháno, pojďme na to. Pink, Raise Your Glass. For the call, stand by me. Zůstávejte s krokodýlem, doletí i brouci. Jsme krokodýla, chystáme hit za hitem, jak jinak je přesně 16.
5: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je velmi příjemně, hezky, vidíte ty odpolední teploty kolem 25. Podíváme se už na zítřek. Zítra bude ráno zataženo, odpoledne ale zase fajn, polojasno. Teploty v noci 16 a zítra přes den kolem 23.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Návštěvníky dětské nemocnice čekají ode dneška omezení kvůli stavebním pracím v okolí areálu. Potrvají do 30. října. Nejprve dělníci asi na 3 týdny uzavřou chodník od ulice Milady Horákové k hlavnímu vstupu. Lidé mohou využít chodník na protější straně ulice. Přístup do hlavní budovy i budovy R zůstane po celou dobu zachován. Lidé mohou začít objednávat 3měsíční státní dluhopisy ze druhé emise tzv. Dluhopisů republiky. Objednávky jsou možné do 4. října prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun. Zaplatit je nutné do 13. října. Emise se uskuteční 15. října. Italští celníci a finanční policie zadrželi na milánském letišti cestujícího z Japonska kvůli podezření, že pašuje sběratelské karty Pokémon. Muž se snažil zatajit přepravu karet s velkou sběratelskou hodnotou, aby se vyhnul platbě cel a daně. Materiál mu byl policií zabaven. Míč, kterým střelil Diego Maradona slavný gól boží rukou ve čtvrtfinále mistrovství světa v roce 86 mezi Argentinou a Anglií, se prodal za 3,3 milionu dolarů, tedy asi 68 milionů korun. Toto utkání patří k nejpamátnějším zápasům historie mistrovství světa.
2: 4 růže, 8 píp stále v akci. Nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu. Mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. 4 růže, Veveří 32.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré odpoledne, co tropí doprava?
7: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony, hlavně kamionů mezi 220. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 11. kilometru. Na silnici 43 z Brna do Svitav řidiči popojíždějí před Lipůvkou a pak v obou směrech kvůli omezení za Letovicemi. V Brně v Uhelné ulici před nájezdem na opuštěnou směrem z centra došlo ke střetu dvou osobních aut, počítejte se silným provozem. A v Brně je ucpaná křižovatka ulice Zvonařka a Dornych. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Bylo 16, dobré odpoledne, jak se máte v pondělí. Pojedeme dál dnešním odpolednem s datem 24. srpna. Za chvilku taky povalíme na Hantec. Tak Žanku, co jsi třeba vygomal pro dnešek?
1: Zdar jak svíňa z Kroxny. Gomity, co to znamená, když sajtna vaří rodovanic?
0: Probereme za chvíli, dobré odpoledne. Se krokodýla Zbyněk Loucký.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: My se s manželem nikdy o peníze nehádáme. To nic, co vydělává, za to vůbec nestojí.

říkají. A všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
2: Yes. It is not that funny. That's not that funny.

0: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

0: Dobré odpoledne, přeje krokodýl pomádu dolů právě teď z vlasů a valíme na Hantec.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: Tak pojďme na to, val to do nás, Žany, co jsi vygomal a co jsi připravil?
2: Zdar jak svíňa z kroksní, gomity, co to znamená, když sajtna vaří rodovanic?
0: Tak se zeptáme sajtny na Olteců.
3: Není to sládek, ale žena, co vaří pivo, takže sladkyně.
4: Sajtna, to bude něco jako buď sedět židle, nebo něco takového, vaří radovanec. Sedíš na záchodě?
5: Tchýně vaří svatební oběd.
6: Nevím, jaké dobré jídlo někdo vaří, třeba manželka, vaří dobré jídlo.
4: Společnost se baví.
0: Prej sedíš na záchodě, to mě zaujalo. No tak Žany, pojď do toho, jak je to správně.
2: Když sajtna vaří radovanec, tak to znamená, že se skupina lidí raduje, paří a má radost. Mějte betelný den.
0: Užívejte, radujte se, mějte krásné léto a buďte s krokodýlem.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A taky aktuální čas za 5 minut, 5:30.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Kloucký. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
8: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
1: Rádio Krokodýl. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
11: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
13: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Dobré odpoledne, přeje Krokodýl, jsme vaše rádio. Bylo půl páté a možná vám dám do hlavy brouka, jestli jste se dneska nepodívali do kalendáře, kdože má dneska 24. srpna svátek. Tak je to nádherné jméno Natanael a taky Bartoloměj. Tak přejeme všechno nejlepší právě teď a hrajeme Ozzy Osbourne, I'm Coming Home, pak Dua Lipa, Houdini a pak zase Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Ozzy Osbourne se vrací domů, ale nám se do éteru vrací krokodýlí zvuky a taky telefon 603 103 103. Tady je zvuk, pojďte do toho.
0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tady právě teď, krokodýl zbyňá, někdo na telefonu. Haló?
2: Ahoj, Markéta, zdravím.
1: Ahoj, Markétko, krásný den, já taky. Fajn pondělí. Jak se máte, co děláte?
2: Pracuju.
1: Jo, jste v práci, tak pojďme rychle. Třeba už nebudete muset chodit do zaměstnání do Vánoc.
2: No, to by bylo fajn, ale
1: v banku je 117 550 korun. Uf, to je cifra. A tenhle zvuk já pouštím, jo, Markéto?
2: Jasně.
1: No a trochu stáhněte tam na to rádio, protože nám to píská. V každém případě chceme slyšet váš názor a váš
2: dobrý, to
1: pojďme na to.
2: No, tak mě napadlo, že by to mohl být list na česnek. Když protláčíte listem na česnek, česnek. Tak nějak.
1: Jo, list na česnek, třikrát to tam prostě zmáčknete a vyleze to třeba do polívky nebo na řízky a tak. 117 550 korun, tak to by byl česnek do konce života. Ale nejenom pro vás, ale pro celou ulici.
2: No jasně.
1: List na česnek. Tak co, dáme to arbitrovi?
2: Tak zkusíme, no.
1: Česnek je zdravý.
2: To je, no. Ne. To jde.
1: Škoda, určitě, tak příště mějte se hezky, ať to rychle uteče v práci. A naslyšenou, my navyšujeme bank, ahoj.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Auto v garáži, grill na žhaven. A žena?
4: Rozpálená dobyla.
5: Správný chlap má vše pod kontrolou, stejně tak i teplotu doma. Hliníková venkovní roleta Velux odrazí letní žár, v zimě pomůže udržet teplo a dokonale zatemní. Nakupte ji ještě dnes v jedné z prodejen ProX 2000. ProX 2000. Střechám opravdu rozumíme.
0: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
8: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr.

0: mistr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
1: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tady vaše hudební superstar. Rádio Krokodýl, jsme vaše rádio. Dobré pondělní odpoledne. Budeme nejenom hrát, ale taky informovat právě teď. Protože v tuto chvíli už je připravena Peťa. Peťo, co ve zprávách?
1: Hezké odpoledne, začala oprava silnice mezi Kývalkou a Rosicemi, i o tom za chvilku.
0: Děkujeme, ale takhle budeme hrát.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pojďme na to, Katy Perry, Last Friday Night. Tam je Linkin Park, Breaking the Habit. Zaspomínáme na sedmdesátky. Jsem silnej ročí. My jsme zase Krokodýla, máme pro vás hit za hitem. Buďte u toho.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Jaké u nás zítra bude počasí? Bude fajn, je teďka opravdu nádherně. Zítra ale dopoledne zataženo, odpoledne polojasno, příjemně. Zítřejší odpolední teploty 23 stupňů Celsia. Dnešní noční kolem 16. Paráda.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: 275 sedadel z původního hlediště divadla Bolka Polívky míří do Industry v Židenicích. Jak víte, divadlo se z budovy před 3 lety přesunulo kvůli porušené železobetonové konstrukci. Křesla nabídlo za odvoz. Dům musí vyklidit do konce října. Poté ho město plánuje staticky zajistit. Dnes začala oprava silnice mezi Kývalkou a Rosicemi. Aktuálně je uzavřena sjezdová rampa u dálnice D1. Objízdná trasa vede přes Masarykův okruh do Ostrovačic. Tato etapa potrvá do neděle 30. srpna. Následně se práce přesunou směrem k Rosicím, kde bude provoz zachován v režimu 1+1. Podpora penzijního spoření pro mladé klienty zřejmě od příštího roku vzroste. Zároveň se sníží poplatky odváděné penzijním společnostem. Za 10 let také ukončí činnost transformované fondy. Počítá s tím návrh zákona o doplňkovém penzijním spoření, který dnes schválila vláda. Tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku, což je její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o 1 pozici před Karolínou Muchovou. Životní maximum si vylepšila také Sara Bejlek, které po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati patří 29. místo.
3: Laguna. Menička jak od maminky, nejlepší žebra a speciality na lávovém grilu. Již 20 let prostředí nabízející soukromí. Restaurace Laguna. Smetanova 2 v Brně.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pondělní doprava, Leni, co to dělá?
4: Hezké odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a přerušované kolony hlavně kamionů mezi 218. a 196. kilometrem. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 11. kilometru. Na silnici 43 z Brna do Svitav řidiči popojíždějí před Lipůvkou a pak v obou směrech kvůli omezení za Letovicemi. Na nájezdu na dálnici D55 od Babic na 42. kilometru směrem od Otrokovic na Uherské Hradiště probíhá odstízení nehody, očekávejte zdržení. A v Uherském Hradišti v Průmyslové ulici na křižovatce se Svatováclavskou došlo ke střetu osobního auta s cyklistou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: 17, dneska je pondělí, tady Krokodýl a pěkné pondělní odpoledne. Co budeme dělat? No, zeptáme se holeka kluků našich zlatíček, třeba proč ženy nosí šperky, holky a kluci?
1: Protože ty holky chcou být naparáděný.
0: Jo, tak to probereme za chvilku. Teď už skupina Srnec, vlastně pardon, Jelen, ale když už jsme u těch zvířátek, tady rozhodně Rádio Krokodýl a Zbyněk Loucký. Hezký den.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jak jsi prožil dovolenou, Pepo? Ptá se kamarád po návratu do práce. Výborně. Ještě jako nikdy v životě. Počkej, ty jsi byl snad v lázních? Já ne, ale manželka.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: OK, dobré odpoledne, tady Krokodýl. A taky Shania Twain, která možná právě teďka je ve Švýcarsku. Kam ráda jezdí na dovolenou. Ale my zůstáváme v Brně, na Jižní Moravě a na Vysočině, protože jdeme za holkama a za klukama, za našima zlatíčkama.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Miláčci, holci a kluci a holky a kluci, jak se máte? Co ty prázdniny už nám zase pomaličku budou končit, ale ještě si ten poslední týden užívejte. My jsme se vás každopádně zeptali na jednu otázku. Proč ženy nosí šperky? Co vy na to?
2: Protože, aby byly krásné, aby neměly holý ruce.
3: Protože chcou být načančaný.
4: Protože kluci nenosí, protože jsou to kluci. A navíc kluci nenosí kabelku.
5: Ani šaty.

0: šperky nosili, no tak proto.
1: Jo, kluci ty šperky kupujou.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
3: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
6: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.

0: Vyberte si nové povlečení na mkluškoviny.cz ještě dnes.
1: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si ji během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
6: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

slibovaní Linkin Parka Krokodýl, jsme vaše rádio. Máme největší hudební výběr a máme taky minutku po půl šesté. Nebudeme vůbec zastavovat, přidáváme hnedka další hity Gala Freed from Desire, pak Katy Perry Last Friday Night a pak připomeneme, že fakt je potřeba ty mobily odložit. Krokodýl, Zbyňa, hezký den.

0: Katy Perry a Last Friday Night. No nevím, co se dělo poslední pátek, ale víme, že teď máme pondělní podvečer. Společnost vám dělá krokodýl a prožíváme taky poslední prázdninový týden, to je hrozný děcka, že jo, se do té školy, to tak rychle uteklo, ale my fandíme školám hlavně, které omezují mobily.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Se jmenuji Honza Šmitmátor a jsem tiskovým mluvčím města Mikulova. Co se týče boje s aktuálním suchem, tak v našem městě platí zákaz používání vody z vodovodního řadu na zalévání zeleně, na mýtí aut. Kromě toho my máme nějaké zásoby vody ze studní a tu v současné době užíváme na zalévání zeleně.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součásti do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce.daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
3: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a

0: ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plavanikrokodil.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Pernštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: vaše rádio, tady Krokodýl. A na křídlech Černých andělů jsme doletěli až téměř k dnešnímu pondělnímu večeru a podvečeru. Blíží se šestá. O čem budeme mluvit ve zprávách? Z Brna nové letadlo. Je to tak, Peťo?
1: Hezké odpoledne, z Brna by mohla létat další linka, i o tom už za chvilku.
0: Mrkneme za okamžik.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ale hned, jak jsme namíchali a protřepali Taylor Swift, The Fate of a Failure. Falco, Out of the Dark. Tými reklama na ticho. Ticho rozhodně nebude, jsme Krokodýl, těšte se na hit za hitem a za dvě minuty bude šest.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pojďme právě na počasí. Zítra v úterý dopoledne zataženo, odpoledne polojasno, bude příjemně. Odpolední teploty kolem velmi příjemných 23 stupňů Celsia. Dneska v noci 16.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brno společně s Jihomoravským krajem hledají dopravce pro linku mezi Brnem a Frankfurtem nad Mohanem. Létat má čtyřikrát týdně a oba zadavatelé jsou připraveni na její provoz přispívat dohromady až 3 miliony eur ročně. Pokud výběr dopravce uspěje, první letadla by mohla vyrazit příští rok na jaře. Brno pracuje na úpravě a sjednocení pravidel pro výsadbu stromořadí. Nový manuál by mohl zabránit jejich kácení a zároveň posílit odolnost vůči horku. Podle zprávy městské zeleně jsou po poslední vlně veder stromy ve městě v nejhorším stavu za posledních 40 let. Dokument, který městu dosud chyběl, by brněnští radní mohli schválit na podzim. Už tuto neděli proběhne první ze dvou letošních mimořádných dnů. Zdarma bude možné navštívit 105 státních hradů a zámků. Ministerstvo kultury tím pokračuje v projektu Dostupná kultura pro všechny. Jeho cílem je zpřístupnit státní kulturní instituce co nejširší veřejnosti. Prezident Evropské fotbalové unie Alexandra Čeferin nebude příští rok ve volbách usilovat o pozici šéfa Mezinárodní fotbalové federace. Zároveň prý věří, že současný předseda FIFA Gianni Infantino bude mít jiného silného protikandidáta.
4: Čtyři růže, 8 píp stále v akci, nejlepší kolena a žebra, speciality k pivu, mladá a vstřícná obsluha, čtvrtstoletí na scéně Brna. Čtyři růže, Veveří 32.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Leni, tak už posloucháme, co to dělá?
5: Hezký podvečer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Holubice na 210. kilometru v omezení překáží nepojízdné auto kolné od 216. kilometru. Na trase mezi Znojmem a Pohořelicemi u odbočky na Mackovice stojí odstavené osobní auto, dejte tam pozor. A na silnici 50 na trase mezi Uherským Brodem a hraničním přechodem se Slovenskem u Bánova došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

bylo 6. Dobrý večer s Krokodýlem. Ještě než za hodinku v 7 dorazí hity na přání poprvé v tomto týdnu, tak to vyplníme za chvíli třeba novým prvňáčkem Rádia Krokodýla. A k tomu určitě pár hitů, vždyť máme největší hudební výběr. Pondělní Krokodýl a hezký večer s datem 24. srpna. Přeje moc rád od mikrofonu Zbyněk Louský. Tak pojďme, jedem.

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Krokodýl, dobrý večer.
1: Prvňáček Rádia Krokodýl.
0: Ať zvedne ruku ten, komu se nechce a nepůjde do školy. Ajajaj, to je hodně, no nevím, holky, kluci, jestli s tímhle krokodýl něco dokáže udělat. Každopádně i letos tady máme tradiční výzvu, hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl, protože ten první školní den už se skutečně blíží. Vítězi připravíme den, na který jen tak, a já si myslím, do smrti nezapomene, dostane výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou ho s plnou parádou a verbou odvezeme do školy prostřednictvím naší krokohlídky. Jak se přihlásit, napište e-mail na studio@krokodil.cz. Jméno prvňáčka tam napište a odkud je, krátký příběh o něm, na co se do školy nejvíc těší nebo netěší, proč by právě jeho měla krokohlídka doprovodit do školy. No a taky napište telefonní kontakt a krokodýl vybere prvňáčka, jehož příběh nás nejvíc zaujme.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
2: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
4: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
5: Sako Brno dokončuje projekt Úprava vlečky Sako Brno akciová společnost. Část odpadu se bude vozit po kolejích nejen k výrobě energie, ale i k recyklaci ze sběrného dvora na Jedovnické. Sníží se tak počet jízd nákladních automobilů městem a původcům odpadu se nabídne ekologičtější transport. Projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie. Program Doprava 2021 až 2027 schválil příspěvek do maximální výše 15 185 454 korun 95 haléřů z evropských fondů.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
1: Je dobré mít komu věřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

došli jsme až na jih Moravy nebo na Vysočinu a taky do moravské metropole, protože tam vysílá Krokodýl. Brněnské rádio a vaše rádio. Když se dívám do kalendáře, 24. srpen, dneska svátek slaví Bartoloměj a Natanel, mimochodem jméno, které jsem před 18 lety vybíral. Uf, tak to letí, tak se jmenuje senátor. Tak na ty všechno nejlepší a všem Natanelům a Bartolomějům taky. Krokodýl a Zbyňa

0: Thailandoa Krokodýl. Tak vybírá mimochodem hudební dramaturg Rádia Krokodýl. Ale už za nějakých 25 minut se to změní a vybírat budete vy.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Ano, čekají vás pondělní hity na přání poprvé v tomto týdnu a nebude se vám věnovat nikdo jiný než kolega Jirka Wiener. V 7 startujeme. Máte se na co těšit?
1: Rádio Krokodýl. Zbyněk Loucký.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
7: Baví tě auta asi technicky zdatný? Přidej se k AHIFI v Brně. Hledáme montážního technika na odhlučnění a ozvučení vozů. Zkušenosti s AutoHIFI nejsou podmínkou. Náš zkušený tým tě vše potřebné naučí. Čeká tě moderní dílna, zajímavá práce a možnost se rozvíjet. AHIFI, specialisté na odhlučnění vozů, AutoHIFI a prémiovou kosmetiku.
8: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
9: That's Helen Doran English.
8: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
9: Come and join us!
8: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Dobrý večer s Krokodýlem, blížíme se k 7. Za chvíli už budete vybírat vy. Chystají se hity na přání pro dnešní pondělí.
1: Rádio Krokodýl.
2: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ale třeba takhle ještě budeme vybírat my, tak jsme nachystali Pink. Jo, to je život. Doktor Alban. Bude se kouzlit féteru. Největší hudební výběr Krokodýla a jak bude?
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Pojďme se na to podívat. Zítra dopoledne oblačno, odpoledne ale hezky a polojasno. Odpolední teploty kolem 23 stupňů, v noci kolem 16 stupňů Celsia.
2: Víte, co mají společného rodiny Plaček, Šťastný, Furman, Kohn, Lev Bér a město Brno? Příběhy, které formovaly naše dějiny, ulice i domy.
3: Přijďte na Štetlfest, mezinárodní festival židovské kultury od 26. do 30. srpna.
2: Objevte zapomenuté životy a místa.
3: Více informací na štetl.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
2: Rádio Krokodýl.
1: Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
5: U dětské nemocnice jsou ode dneška omezení kvůli stavebním pracím v okolí areálu. Potrvají do 30. října. Dělníci na 3 týdny uzavřou chodník od ulice Milady Horákové k hlavnímu vstupu. Přístup do hlavní budovy i budovy R zůstane zachován. Brno společně s Jihomoravským krajem hledají dopravce pro linku mezi Brnem a Frankfurtem nad Mohanem. Létat má 4x týdně. Pokud výběr dopravce uspěje, první letadla by mohla vyrazit příští rok na jaře. Brno pracuje na opravě a sjednocení pravidel pro výsadbu stromořadí. Nový manuál by mohl zabránit jejich kácení a zároveň posílit odolnost vůči horku.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak Leni, my se už těšíme, že nám povíš, jak vypadá večerní doprava, jestli se to sklidnilo.
6: Hezký večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy popojíždí 7-kilometrová kolona kamionů. Na Vyškovsku na průtahu Rousínova v ulici u Kapličky bourala 2 osobní auta, místo je průjezdné s opatrností. Na Brněnsku v Řeznovicích na místní komunikaci zasahují záchranáři u nehody motorkáře. A na Znojemsku v Moravském Krumově v Zámecké ulici zasahují záchranáři u dopravní nehody, počítejte s omezením provozu. Do Rádio Krokodýl z Global Assistance Lenka Roštoková.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
1: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádio.

Bylo 7 a na rádiu Krokodýl už taky hity na přání s datem 24. srpna a taky Jirka Wiener. Tak si to užijte, 603 103 103, Jirka už přichází. Dobrý večer vám přeje Zbyněk Loucký, naslyšenou. Ahoj!

Sandwich Garden na Krokodýlo. No a teď už začínáme hrát na vaše přání. Můžete volat studio, já jsem Jirka, ptám se, co vám pustíme, co to bude, hrajeme podle vás. Zdravíme na celé Brno, celou Jižní Moravu. Hejty na přání.

0: Rádio Krokodýl. Vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: A teď nás pozdraví Janča. Jančo, ahoj. Komu zahraješ? Haló? Ajajaj, tak nám Janča vypadla, ale to nevadí, vy můžete volat studio 603 103 103. Tady jsou hity na přání Krokodýl, no a ten další hit bude taky pro všechny pracanty na stavbu na Božetěchovu. No a na telefoní není se kdo pak, haló?
2: No, tak Pavel Janča.
1: Pavle, v rychlosti, ahoj. Komu zahraješ, povídej.
2: Budu krátko, ale chtěl bych něco pěkného, protože to líbí.
1: Kro komu zahraješ, Pavle, povídej. Pro koho to bude?
2: Bylo by to samozřejmě pro Vítu, pro Liškovi, samozřejmě pro Míšu, Petru a Moniku a pro všechny, kteří mě mají rádi a kteří se mnou spolupracují.
1: Pavle, tak zdravíme. Do Velkého Meziříčí letí vám tam Lubega na Krokodýle. Volejte 603 103 103 Krokodýla.

Lubega, Mambo number 5, Krokodýl, pozdravíme taky všechny taxikáře v Blansku, Milan poslouchá, taky pro něj právě teď z Krokodýla Alvaro Soler. Tak pěkné léto, Krokodýla.

0: Hejty na přání Krokodýla, za okamžik pokračujeme.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
1: Je dobré vyhrávat. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Shakira, Whenever, Wherever. K roku díl, hity na přání. Teď už můžete volat studio 603 103 103 a já se ptám, co vám pustím. Co to bude? Volejte, vybírejte právě teď.

0: hity na přání krokodýl, hrajeme podle vás. Pojďme na telefon. Kdo tam? Halo?
1: Dobrý den, tady Lukáš. Já bych si přál nějakou písničku od Půl jak
0: nahrává. Ty tam nahráváš, ale my ti k tomu hrajeme Kulia. Vím, že voláš ze Zlína.
1: Tak je to nebo k mým 45. narozeninám. Teď děkuju všem, co si vzpomněli a to no. Přichom. A kamarádům tady novým a...
0: Všechno nejlepší, happy birthday, zdravíme do Znojma, pro tebe, ahoj!

0: Gangsta's Paradise, Krokodýl.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Na vašem letním rádiu teď pohled ze Znojma přes Brno do Žďáru nad Sázavou. Kdo pak se dovolal z Vysočiny? Haló?
2: Dobrý den, tady posluchač Patrik.
0: Ahoj Patriku, tak jak se dneska máš?
2: Skvěle, mám po práci, takže skvěle.
0: Co si vybíráš, pro koho?
2: Vybírám si skupinu Jelen v Oblacích a bylo by to pro mého strejdu Radka Bečváře, který dneska slaví 41. narozeniny.
0: Tak mu přejeme všechno nejlepší a zdravíme do Žďáru nad Sázavou. Mějte se tam, ahoj.
2: Děkuji, ahoj.
0: A vy volíte studio Krokodýláci 603 103 103. Hity na přání. Jsme Krokodýl, hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu i Vysočinu.

tady jsou hity na přání, jsme Krokodýl, jsme vaše rádio, no a teď máme zahrát všem řidičům městské hromadné dopravy, co jezdí po Brně, tak Krokodýláci i pro vás prý velký hit Gloria, tak doufám, že jste připraveni, i do Šalin hrajeme.

0: plaváníkrokodýl.cz.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šikland, největší zábavní přírodní park u nás. Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních. Těšit se můžete na celodenní program Šikland. To jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou. Navštivte Šikland ve Zvoli nad Frnštejnem a užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Kompletní program najdete na sikland.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Přijďte si vybrat z široké nabídky vozů Toyota do BS Auto. Těšíme se na vás v autosalonu BS Auto Brno na Veslařské ulici. www.toyotabsauto.cz.
3: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Je dobré se usmívat. Rádio Krokodýl. Nechte se bavit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz. Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

štěstí. Pondělní krokodýlí pilíček se nám rozjíždí, Jarek Hemalavá zdraví, pěknou noc vám přeji, hezky jsme odstartovali 35. týden, máme první pracovní den za sebou, před sebou, skvělé hity na krokodýlu, tak si užijte pondělní pilíček.

0: opustila.
1: Dneska při pondělku Bartoloměj slaví svátek a doufám, že stihneme popřát. Pánové, užijte si další hit. Máme ho pro vás totiž tady v Pelíšku. K vašemu svátku.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Dnes pozor na bouřky, zítra podobně čekáme teploty kolem 29 stupňů Celsia.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: 275 sedadel z původního hlediště divadla Bolka Polívky míří do Industry v Židenicích. Divadlo se z budovy před 3 lety přesunulo kvůli porušené železobetonové konstrukci. Křesla nabídlo za odvoz. Pračka odložená vedle kontejneru na běžný odpad zaměstnala strážníky na Vinohradech. Mladík se hlídce k odložení spotřebiče přiznal. Podle svých slov ale nevěděl, kam elektroodpad správně odevzdat. Už tuto neděli proběhne první ze dvou letošních mimořádných dnů. Zdarma bude možné navštívit 105 státních hradů a zámků. Ministerstvo kultury tím pokračuje v projektu Dostupná kultura pro všechny.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
3: Žiju příběh z Leporella. Skládám stránku ke stránce.

Pondělí Pelíšek valí dál, Jarek přeje krásný poslech a to konkrétně vám, co nás ladíte, posloucháte a to v Břeclavi na 99,1 FM. Břeclaváci, užívejte si noc, pohodu, dobrou náladu a hejte krokodýla.

Pranostika praví od svatého Bartoloměje, slunce již tolik nehřeje, což je pravda, bývalo to lepší, ale i tak sluníčko je příjemné. Teď ale příjemně budeme hrát další hity u nás na Krokodýlu.

0: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristovo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
1: Rádio Krokodýl. Jarek Hemala.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: U dětské nemocnice jsou ode dneška omezení kvůli stavebním pracím v okolí areálu. Potrvají do 30. října. Dělníci na 3 týdny uzavřou chodník od ulice Milady Horákové k hlavnímu vstupu. Přístup do hlavní budovy i budovy R zůstane zachován. Brno společně s Jihomoravským krajem hledají dopravce pro linku mezi Brnem a Frankfurtem nad Mohanem. Létat má 4x týdně. Pokud výběr dopravce uspěje, první letadla by mohla vyrazit příští rok na jaře. Brno pracuje na opravě a sjednocení pravidel pro výsadbu stromořadí. Nový manuál by mohl zabránit jejich kácení a zároveň posílit odolnost vůči horku.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy.

Na Krokodýlu jsou připravené další hity. Jarek Hemala vám všem přeje krásnou pohodovou pondělní noc. Tak co dneska? Všechno jste zvládli v práci. Bylo to příjemné. Finišujeme tento týden. To nějakým způsobem uzavřete. Do škol se vrátili učitelé. Mají přípravný týden. Tak i vás samozřejmě zdravíme a přejeme pěkný poslech hitu Krokodýla.

0: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Happy birthday.

Je dobré mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Na Krokodýlu stále hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech, teď se jdeme podívat mezi naše nejmenší. Proč mají chlapy svaly, ptali jsme se dětí ve školce.
1: Aby byli silní.
2: Protože cvičijou.
3: Aby něco unesli.
4: Aby se nic nestalo jejich ženám.
5: Protože jejou maso.
6: Neměli svaly, tak by nic neunesli. Dokonce ani malý míček, abys mohl něco stavět.
0: Pánové, proč máme svaly? Proč tedy chlapy mají svaly? Na to jsme se ptali našich nejmenších. Odpověď jsme dostali. Teď vy přísun dalších hitů máte tady. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

0: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty celý můj svět.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Mít se na koho spolehnout. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Korunovační klenoty už se chystají, aby se ukázali světu a o jeden den se zpozdí, aby byly krásnější. Ten důvod je jasný. Víc o tom i Petra.
1: Výstava českých korunovačních klenotů se pro veřejnost oproti původnímu plánu otevře o den později, a to v sobotu 19. září. Důvodem je páteční konání protokolární akce v areálu Pražského hradu. Korunovační klenoty budou ve Vladislavském sále pro veřejnost vystaveny zdarma do pondělí 28. září.
0: Tolik tedy korunovační klenoty, které budete moci okouknout, rozhodně ale budete moci vyslechnout další hity tady u nás na Krokodýl. Jarek Hamala přeje hezký poslech.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.